0: samozřejmě neznamená, aby lidé dobrého srdce ihned opustili transfúzku. Jde o novinku, kdy si dárci krve odnášejí poukaz na bezplatné využití volného času na vsetinských koupalištích nebo v krytém bazénu. Noví dárci krve jsou na Valašsku více než vítáni. Jejich populace totiž přirozeně stárne a tenčí se. Zvláště o blížících se letních prázdninách je o krve darovače velká nouze. Jan Čadá, Radio Impuls, Vsetín.
1: S Američany se v Davis Cupu utkáme v pražské O2 aréně. Kvalifikační zápas o postup na finálový turnaj tam s nimi naši tenisté se hrají 18. a 19. září. Nehrající kapitán Tomáš Berdych z toho má radost. Na arénu a Davis Cup má z dob své hráčské kariéry ty nejlepší vzpomínky.
2: Za našeho Davis Cupu a za našeho hraní, tak jsme tam neprohráli, takže já doufám, že to je jako velká výzva, kterou by bylo hezký, kdyby se klukům povedlo dodržet a kdyby to těžké utkání, které je teďka čeká v září, se jim povedlo takhle zvládnout. A já se na to strašně moc těším.
1: Davis Cup se do O2 arény vrátí po 13 letech. Volejbalisté Karlovarska mají čtvrtý domácí titul v kapse. Na trůn se vrátili po 4 letech. Vítězové základní části využili výhody domácího prostředí a v rozhodujícím 5. finálovém zápase porazili obhájce trofeje Lvi Praha 3-0 na sety. Dvojnásobní šampioni Lvi Praha tak po 3. odešli z finále poražení. Naopak Karlovarsko jim oplatilo porážku z letošního finále českého poháru a navázalo na tituly z let 2018, 2021 a 2022. Ráno a dopoledne bude převážně slunečno, později má přibývat mraků a přidají se přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty budou mezi 22 a 26 stupni. Na západě Čech naměříme kolem 20. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: české písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozor.

budu starý, mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starý, mužem budu místo vody pít a hodné víno ze čpánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž.

Na telefonu, na tabletu i na počítači hraje rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den. Jak se jmenuje písnička, kterou právě hrajeme? A kdo ji zpívá? To vám ukáže nový přehrávač rádia Český impuls. Stahujte na www.českýimpuls.cz. Zdarma!

0: Přidejte si k našemu rádiovému táboráku na středních vlnách AM 981 kHz.
1: Tisíc směr, těch tisíc směr, má jeden směr a jeden cíl.
0: Hrajeme vám country, folk a trampské písničky. Každý den po 7 večer na rádiu Český impuls.

0: skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

0: Zásah hasičů v Českém Švýcarsku pokračuje. Včera se jim zásadně podařilo snížit plochu požářiště v Národním parku z původních víc než 100 hektarů na 5. Večer pak v oblasti začalo pršet. Letecké hašení skončilo a hasiči nepředpokládají, že by vrtulníky v oblasti ještě pomáhali. Jejich mluvčí to večer řekl agentuře ČTK. Les vzplál mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou v sobotu odpoledne. V pondělí večer se ho podařilo dostat pod kontrolu. Hasiči avizovali, že se během noci budou nad lokalitou pohybovat drony s termokamerami a budou hledat skrytá ohniska. V Nepálu zemřel český horolezec. Stalo se to při sestupu z tábora C3 na nepálské straně hory Makalu 2. Na Facebooku to oznámila cestovní kancelář Expedition Club, která výpravu organizuje. V krátkém příspěvku uvedla, že muž zemřel v pondělí nejspíš v důsledku otoku plic. Ostatní členové expedice jsou podle ní v bezpečí dalších základních táborů. Sedmičlenná výprava usilovala o výstup alpským stylem, tedy bez podpůrného týmu. Horolezec podle médií zemřel v nadmořské výšce přibližně 7200 metrů. Snahy o vyzvednutí jeho těla stále pokračují. Radarů na silnicích kolem Chrudimi přibude. Měření rychlosti je tu zatím výjimečné. V příštích letech se to ale změní. Na 11 místech se bude měřit úsekově.
1: Radní v Chrudimi schválili vyhlášení soutěže, která umožní během 3 let rozmístit stacionární měřiče rychlosti na 11 místech. Objeví se například v Rabštěnské Lhotě, v Kočí, Čankovicích či v Bylanech. V Kostelci u Heřmanova Městce budou zařízení dokonce 2. Pokud ty získá Chrudim, kde sídlí pověřený úřad. Město se ale o část vybraných prostředků s obcemi dělí. Zřídilo proto zvláštní nadační fond. Pro Rádio Impuls redaktor pardubické MF Dnes David Pulpán.
0: Karlovy Vary se dočkali. Díky dobrovolníkům začíná opět fungovat letní kino. Amfiteátr si pronajali od města a spouští programy, které připomenou 80 let od založení kina.
2: Barevné sedačky, pódium, velké plátno a hlavně pořádné zázemí. To všechno je zase jako nové. Varské letní kino je vlastně přírodní amfiteátr, který může mít větší využití než jen promítání filmů. Vše proto startuje série rockových koncertů, následovaná řadou muzikálů, včetně filmové klasiky Starců na chmelu. Prázdninové programy pak už budou v režii Mezinárodního filmového festivalu. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Česká hokejová reprezentace je už o několik hráčů bohatší. V kompletním složení se sešla před odletem na švédské hry v Ängelholmu. Oproti českým hrám v Českých Budějovicích z minulého týdne přibylo 8 hráčů. Kouč Radim Rulík přivítal třeba útočníka Kristiana Rajchla nebo brankáře Dominika Pavláta. V mužstvu chybějí obránce Filip Hronek a útočník Jaroslav Kmelař, kteří budou během závěrečného turnaje Eurohockey Tour léčit šrámy z předchozích zápasů. Do švédských her vstoupí naši ve čtvrtek od 7 hodin večer, a to proti domácím. Fotbalisté Arsenalu se probojovali do finále Ligy mistrů. V odvetě semifinále doma porazili 1-0 Atletico Madrid. V součtu s úvodní remízou 1-1 postoupili do finále po dlouhých 20 letech. Arsenal si finále Ligy mistrů zahraje podruhé v historii. V roce 2006 podlehl Barceloně. Letos se 30. května v Budapešti utká ve finále s lepším z dvojice Paris Saint-Germain Bayern Mnichov. Pařížané vyhráli úvodní domácí duel 5-4 a k odvetě dojde už dnes večer. Až do odpoledne bude převládat na obloze sluníčko, postupně ho doplní mraky, přeháňky a lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty budou mezi 22 až 26 stupni. Na západě Čech naměříme jen kolem 20. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Ráno vysíláme pod peřinu. Nevstávejte. Hrajeme písničky 60. až 80. let. Čteme za vás noviny. Překládáme počasí do lidské řeči. Říkáme, co hezkého vás dnes potká. Prostě udělejte si ráno pár minut pro sebe. Už od 6. na rádiu Český impuls.

písničku už

Obehraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

Český impuls. To jsou české písničky 60. až 80. let. Celý den. Adresa já, adresa ty. Výjimka potvrzuje pravidlo. Hrajeme vám i slovensky. Každou hodinu. Poslouchejte rádio na středních vlnách. AM 981 kHz. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Radio Český impuls. Zprávy ve čtyři.
1: Vládní cenové stropy na paliva dnes opět rostou. Nejvyšší povolená cena nafty stoupá o 9 haléřů na 44 korun 70 za litr. Benzín dnes smějí pumpy prodávat maximálně za 44 korun 46 haléřů za litr. To je o 17 haléřů dráž než včera. Vyplývá to z cenového věstníku, který včera zveřejnilo ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám paliv zavedly i okolní země. Německá vláda na 2 měsíce schválila dočasné snížení daně na pohonné hmoty. Rakousko v minulých týdnech snížilo spotřební daň a omezilo marže distributorů. Polsko reagovalo na růst cen snížením spotřební daně i DPH u paliv a zavedlo cenový strop na pohonné hmoty. Mladiství podporující na internetu teroristickou organizaci vyvázl s podmínkou. Kromě podmíněného trestu na 18 měsíců má ale také zákaz používat některé sociální sítě. Dohodu o vině a trestu včera schválil brněnský krajský soud. Mluvčí policejního prezidia to řekl agentuře ČTK. Mladiství bude pod drobnohledem probačního úředníka, který bude kontrolovat jeho mobilní telefon. Po dobu 1 roku nesmí na sociální sítě Instagram, Telegram a TikTok. Kauza je součástí vyšetřování mezinárodní operace Merda, při které loni kriminalisté zadrželi 5 lidí. Mladiství a jeho rodiče s kriminalisty spolupracovali. Vsetínská nemocnice hledá nové dárce krve. Zrodila se tak akce, která se dá volně nazvat Daruj krev a plav.
2: To samozřejmě neznamená, aby lidé dobrého srdce ihned opustili transfúzku. Jde o novinku, kdy si dárci krve odnášejí poukaz na bezplatné využití volného času na vsetínských koupalištích nebo v krytém bazénu. Noví dárci krve jsou na Valašsku více než vítáni. Jejich populace totiž přirozeně stárne a tenčí se. Zvláště o blížících se letních prázdninách je o krve darovače velká nouze. Jan Čadá, Radio Impuls, Vsetín.
1: S Američany se v Davis Cupu utkáme v pražské O2 aréně. Kvalifikační zápas o postup na finálový turnaj tam s nimi naši tenisté se hrají 18. a 19. září. Nehrající kapitán Tomáš Berdych z toho má radost. Na arénu a Davis Cup má z dob své hráčské kariéry ty nejlepší vzpomínky.
3: Za našeho Davis Cupu a za našeho hraní, tak jsme tam neprohráli, takže já doufám, že to je jako velká výzva, kterou by bylo hezký, kdyby se klukům povedlo dodržet a kdyby to těžké utkání, které je teďka čeká v září, se jim povedlo takhle zvládnout. A já se na to strašně moc těším.
1: Davis Cup se do O2 arény vrátí po 13 letech. Volejbalisté Karlovarska mají 4. domácí titul v kapse. Na trůn se vrátili po 4 letech. Vítězové základní části využili výhody domácího prostředí a v rozhodujícím 5. finálovém zápase porazili obhájce trofeje Lvi Praha 3-0 na sety. Dvojnásobní šampioni Lvi Praha tak po 3. odešli z finále poražení. Naopak Karlovarsko jim oplatilo porážku z letošního finále Českého poháru a navázalo na tituly z let 2018, 2021 a 2022. Ráno a dopoledne bude převážně slunečno, později má přibývat mraků a přidají se přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty budou mezi 22 a 26 stupni. Na západě Čech naměříme kolem 20. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

středu v 11:30 vychází hudební kalendář. Mluvíme se zpěváky, skladateli, textaři. Zajímá nás, jak vznikaly hity, ve kterém studiu se natáčelo, kdy písnička poprvé běžela v rádiu, proč se měnil název. Ptá se expert na české písničky Zdeněk Sekanina.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

žije na Facebooku. Fotky z rádia, známé hlasy, kamarádi z vysílání, ty všechny tam najdete. Každý den témata, o kterých se mluví. Narozeniny slavných, kvízy, ankety, hry o ceny. To je Facebook Rádia.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v pět.
1: Zásah hasičů v Českém Švýcarsku pokračuje. Včera se jim zásadně podařilo snížit plochu požářiště v Národním parku z původních víc než 100 hektarů na 5. Večer pak v oblasti začalo pršet. Letecké hašení skončilo a hasiči nepředpokládají, že by vrtulníky v oblasti ještě pomáhali. Jejich mluvčí to večer řekl agentuře ČTK. Les vzplál mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou v sobotu odpoledne. V pondělí večer se ho podařilo dostat pod kontrolu. Hasiči avizovali, že se během noci budou nad lokalitou pohybovat drony s termokamerami a budou hledat skrytá ohniska. V Nepálu zemřel český horolezec. Stalo se to při sestupu z tábora C3 na nepálské straně hory Makalu 2. Na Facebooku to oznámila cestovní kancelář Expedition Club, která výpravu organizuje. V krátkém příspěvku uvedla, že muž zemřel v pondělí nejspíš v důsledku otoku plic. Ostatní členové expedice jsou podle ní v bezpečí dalších základních táborů. Sedmičlenná výprava usilovala o výstup alpským stylem, tedy bez podpůrného týmu. Horolezec podle médií zemřel v nadmořské výšce přibližně 7200 metrů. Snahy o vyzvednutí jeho těla stále pokračují. Radarů na silnicích kolem Chrudimi přibude. Měření rychlosti je tu zatím výjimečné. V příštích letech se to ale změní. Na 11 místech se bude měřit úsekově.
2: Radní v Chrudimi schválili vyhlášení soutěže, která umožní během 3 let rozmístit stacionární měřiče rychlosti na 11 místech. Objeví se například v Rabštěnské Lhotě, v Kočí, Čankovicích či v Bylanech. V Kostelci u Heřmanova Městce budou zařízení dokonce 2. Pokuty získá Chrudim, kde sídlí pověřený úřad. Město se ale o část vybraných prostředků s obcemi dělí. Zřídilo proto zvláštní nadační fond. Pro Rádio Impuls redaktor pardubické MF Dnes David Pulpán.
1: Karlovy Vary se dočkali. Díky dobrovolníkům začíná opět fungovat letní kino. Amfiteátr si pronajeli od města a spouští programy, které připomenou 80 let od založení kina.
3: Barevné sedačky, pódium, velké plátno a hlavně pořádné zázemí. To všechno je zase jako nové. Varské letní kino je vlastně přírodní amfiteátr, který může mít větší využití než jen promítání filmů. Vše proto startuje série rockových koncertů, následovaná řadou muzikálů, včetně filmové klasiky Starců na chmelu. Prázdninové programy pak už budou v režii Mezinárodního filmového festivalu. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Česká hokejová reprezentace je už o několik hráčů bohatší. V kompletním složení se sešla před odletem na švédské hry v Ängelholmu. Oproti českým hrám v Českých Budějovicích z minulého týdne přibylo 8 hráčů. Kouč Radim Rulík přivítal třeba útočníka Kristiana Rajchla nebo brankáře Dominika Pavláta. V mužstvu chybějí obránce Filip Hronek a útočník Jaroslav Kmelař, kteří budou během závěrečného turnaje Eurohockey Tour léčit šrámy z předchozích zápasů. Do švédských her vstoupí naši ve čtvrtek od 7 hodin večer, a to proti domácím. Fotbalisté Arsenalu se probojovali do finále Ligy mistrů. V odvetě semifinále doma porazili 1-0 Atletico Madrid. V součtu s úvodní remízou 1-1 postoupili do finále po dlouhých 20 letech. Arsenal si finále Ligy mistrů zahraje podruhé v historii. V roce 2006 podlehl Barceloně. Letos se 30. května v Budapešti utká ve finále s lepším z dvojice Paris Saint-Germain Bayern Mnichov. Pařížané vyhráli úvodní domácí duel 5-4 a k odvetě dojde už dnes večer. Až do odpoledne bude převládat na obloze sluníčko, postupně ho doplní mraky, přeháňky a lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty budou mezi 22 a 26 stupni. Na západě Čech naměříme jen kolem 20. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

učeň se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rvát si z cizího,

Alexandr Hemala vysílá na rádiu Český impuls. Odpoledne od 4. Saša uvádí scénky a vtipy, které vám zlepší den. Smějeme se s Miloslavem Šimkem, Vladimírem Menšíkem nebo Ivou Jančurovou. Od pondělí do pátku na Českém impulzu.

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběh jsem do ulic jen v nočníku

poznal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flé.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: hledáme nové cesty k vám. Radio Český impuls uslyšíte i ve svém televizoru v DVB-T2. Nově po celé České republice. Spustěte v menu svého televizoru automatické ladění a pak už poslouchejte české písničky 60. až 80. let. Celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Nově i ve vašem televizoru.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 6.
1: Vládní cenové stropy na paliva dnes opět rostou. Nejvyšší povolená cena nafty stoupá o 9 haléřů na 44 korun 70 za litr. Benzín dnes smějí pumpy prodávat maximálně za 44 korun 46 haléřů za litr. To je o 17 haléřů dráž než včera. Vyplývá to z cenového věstníku, který včera zveřejnilo Ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám paliv zavedly i okolní země. Německá vláda na 2 měsíce schválila dočasné snížení daně na pohonné hmoty. Rakousko v minulých týdnech snížilo spotřební daň a omezilo marže distributorů. Polsko reagovalo na růst cen snížením spotřební daně i DPH u paliv a zavedlo cenový strop na pohonné hmoty. Mladiství podporující na internetu teroristickou organizaci vyvázl s podmínkou. Kromě podmíněného trestu na 18 měsíců má ale také zákaz používat některé sociální sítě. Dohodu o vině a trestu včera schválil brněnský krajský soud. Mluvčí policejního prezidia to řekl agentuře ČTK. Mladiství bude pod drobnohledem probačního úředníka, který bude kontrolovat jeho mobilní telefon. Po dobu jednoho roku nesmí na sociální sítě Instagram, Telegram a TikTok. Kauza je součástí vyšetřování mezinárodní operace Merda, při které loni kriminalisté zadrželi 5 lidí. Mladiství a jeho rodiče s kriminalisty spolupracovali. Vsetínská nemocnice hledá nové dárce krve. Zrodila se tak akce, která se dá volně nazvat Daruj krev a plav.
2: To samozřejmě neznamená, aby lidé dobrého srdce ihned opustili transfúzku. Jde o novinku, kdy si dárci krve odnášejí poukaz na bezplatné využití volného času na vsetínských koupalištích nebo v krytém bazénu. Noví dárci krve jsou na Valašsku více než vítáni. Jejich populace totiž přirozeně stárne a tenčí se. Zvláště o blížících se letních prázdninách je o krve darovače velká nouze. Jan Čadá, Rádio Impuls, Vsetín.
1: S Američany se v Davis Cupu utkáme v pražské O2 aréně. Kvalifikační zápas o postup na finálový turnaj tam s nimi naši tenisté sehrají 18. a 19. září. Nehrající kapitán Tomáš Berdych z toho má radost. Na arénu a Davis Cup má z dob své hráčské kariéry ty nejlepší vzpomínky.
3: Za našeho Davis Cupu a za našeho hraní, tak jsme tam neprohráli, takže já doufám, že to je jako velká výzva, kterou by bylo hezký, kdyby se klukům povedlo dodržet a kdyby to těžké utkání, které je teďka čeká v září, se jim povedlo takhle zvládnout. A já se na to strašně moc těším.
1: Davis Cup se do O2 arény vrátí po 13 letech. Volejbalisté Karlovarska mají 4. domácí titul v kapse. Na trůn se vrátili po 4 letech. Vítězové základní části využili výhody domácího prostředí a v rozhodujícím 5. finálovém zápase porazili obhájce trofeje Lvi Praha 3-0 na sety. Dvojnásobní šampioni Lvi Praha tak po 3. odešli z finále poražení. Naopak Karlovarsko jim oplatilo porážku z letošního finále Českého poháru a navázalo na tituly z let 2018, 2021 a 2020. Ráno a dopoledne bude převážně slunečno, později má přibývat mraků a přidají se přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty budou mezi 22 a 26 stupni. Na západě Čech naměříme kolem 20. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Odbyla 6. hodina, společně startujeme středeční ráno na Rádio Český impuls. Máme 6. květen, Adam Kořica přeje pohodové vstávání a teď už večírek Sagvana Tofiho.

0: Extra. Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po šesté, za malou chvíli píseň Pigále. Uslyšíme Laďku Kozderkovou.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Miloslav Šimek bude natáčet anketu. Zdali pak se povede, uslyšíme v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou v 16 hodin a 15 minut. Cestovatel Jirka Kolbaba nám představí ovoce, které odporně páchne. Přesto je prý velmi oblíbené. Jak je to možné, dozvíme se o půl druhé. No a naše první ranní středeční hudební dvojce nabídne písničky, které mají v názvu slovo zem. Můžu prozradit, že nás čeká skupina Rangers a pak také zaspívá Petr Rezek. Více po půl sedmé. Teď už Laďka Kozderková, skladba Pigále.

0: půl se rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno do půl sedmé. Valérie Čižmárová a písnička Léta letí. Středa 6. květen, dnes nás čeká premiérový díl našeho hudebního kalendáře. Představte si, že Žárlivý kakadu s trochou nadsázky vybral Viktoru Sodomovi nový dům. Víc uslyšíme dnes v půl dvanácté. Ptát se bude kolega Zdeněk Sekanina.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: V 70. a 80. letech minulého století vládl dětským diskotékám tenhle hit podání Viktora Sodomy.
3: Už to já mám milá, nebo on, vadí mi teta čísela.
2: Proč Viktor Sodoma nechtěl zpočátku tenhle kousek hrát ani zpívat? Kdo ho dost svérázným způsobem, nutno říci, přemluvil? A jakou roli měla tahle písnička při hledání nového bydlení třeba s Miloslavem Šimkem? Na všechno odpovíme ve středu o půl dvanácté, kdy odstartuje další hudební kalendář.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasweltauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A trvanlivé mléko 1 litr s apkou pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
8: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
9: Myslím, že to bude za C. Gumák.
8: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
10: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
11: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Český impuls rádio pro radost ze života. Středeční ráno, 6. květen, doufám, že jste se na dnešek dobře vyspali. Po půl sedmé se můžeme těšit společně na další českou muziku let 60. až 80. Zpívat bude Lucka Bílá, uslyšíme mistra Karla Gotta, ze show nejdřív si ale dáme Hanu Zagorovou a skladbu Nešlap, nelámej. Teď už ale novinky ze světa zpravodajství, startují krátké zprávy, přeji hezké ráno do naší redakce a zároveň se ptám, co je nového.
1: Dobré ráno. Hasiči zlikvidovali požár lesa u Rusavy na Kroměřížsku, kde hořelo od neděle. Testy ze španělštiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny a rozšířené matematiky pokračují státní maturitní zkoušky. Poslanci se mimořádně sejdou k závěrečnému schvalování sporné novely upravující veřejné rozpočty a sestavování státního rozpočtu. Spojené státy nakrátko přerušují operaci, při které v Hormuzském průlivu doprovázeli a chránili lodě ohrožené íránskou blokádou. Fotbalisté Arsenal postoupili po 20 letech do finále Ligy mistrů, když v odvetě semifinále po úvodní remíze porazili doma Atlético Madrid 1-0. A teď ráno a dopoledne bude převážně slunečno, odpoledne bude přibývat oblačnosti a postupně se lokálně přidají přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů. To byl krátký přehled zpráv. Pohodové ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po půl sedmé, na řadě je naše první ranní středeční hudební dvojce a ta nabídne písničky, ve kterých se objevuje slovo zem. Čeká nás skupina Rangers, nahrávka Ta zem je tvá zem. Dnes by 82. narozeniny oslavil Milan Dufek právě z této skupiny. My na ní zaspomínáme. No a když je řeč o zemi v rámci české muziky let 60. až 80., tak nás nemůže minout Modrá zem od Petra Reska. Přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: Anet, co mají písničky společného?

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji pohodové vstávání, středa, 6. květen do 7. za malou chvíli. Michal David a písnička Perpetuum mobile. Mě zajímá, jaké je teď vaše ráno, jak to vás vypadá s oblohou, teplotou, textovky. Ohledně vaší předpovědi počasí sbírám na WhatsAppu našeho rádia 734-787-981, anebo mi můžete napsat na stejné číslo klasickou SMSku. Budu rád, když si zase zavysíláte společně se mnou. Teď už je na řadě Michal David.
1: V Penny najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
2: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od

0: sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
1: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
1: Pěkné ráno. Hasiči udolali požár lesa u Rusavy na Kroměřížsku. Hořelo tam od nedělního odpoledne. Šlo o zásah v těžkopřístupném terénu. Bylo nutné zajišťovat kyvadlovou dopravu vody na větší vzdálenost. Zašením zpočátku pomáhal také vrtulník. Příčina vzniku tohoto náročného zásahu i výše způsobené škody zůstávají předmětem vyšetřování. A kvůli suchu a větru likvidují hasiči v posledních dnech v Česku více lesních a přírodních požárů. Nadále je zaměstnává například oheň v českém Švýcarsku. Plochu požáru Žářiště se už podařilo snížit z původních více než 100 hektarů na 5. Podle meteorologů bude zvýšené riziko vzniku a šíření požárů hrozit do doby, než zaprší. Dnes se očekávají přehánky a bouřky. Zítra bude pršet na podstatné části území Česka. Spojené státy

0: a ty přestanou chránit lodě v Hormuzském průlivu, uvedl to americký prezident Donald Trump, podle kterého jsou důvodem aktuální velmi pokročilá jednání s Íránem a snaha dosáhnout dohody. Americká blokáda íránských přístavů podle něj ale pokračuje. V Plzni dnes skončí slavnosti svobody. Oslavy 81. výročí osvobození americkou armádou uzavře hlavní pietní akt u památníku Díky Ameriko. Od rána omezuje dopravu v centru města.
1: Slavnosti svobody, které od pátku v Plzni navštívili tisícovky lidí a dva století američtí veteráni, končí hlavním vzpomínkovým aktem. Začne v 10 hodin u památníku Díky Ameriko v horní části Americké ulice a vyžádá si dopravní omezení. Už od úterka je posunuta o kus směrem dolů k nádraží zastávka MHD u práce. Ve středu zastávkou u práce až do 15 hodin tramvaje jen projíždějí. Částečně i úplně se budou zavírat jízdní pruhy na Klatovské a Americké ulici. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
0: Fotbalová liga mistrů má prvního finalistu. Jejím Arsenal, který v odvetě semifinále po úvodní remíze udolal Atletico Madrid 1-0. V finále prestižní soutěže si anglický tým zahraje po druhé, a to po 20 letech. V roce 2006 podlehl Barceloně. Letos se 30. května v Budapešti utká ve finále s lepším z dvojice Paris Saint-Germain Bayern Mnichov. Pařížané vyhráli úvodní domácí duel 5-4. Odveta je na programu dnes večer. A teď ráno a dopoledne bude převážně slunečno, jen s ojedinělými přeháňkami. Odpoledne a večer ale bude mraků přibývat, přehánky budou četnější a lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů. Hezké ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 7:02, Adam Kořica přeje hezké ráno, středa 6. květen. V tématu se zaměříme na vaši rodinu. Zajímá mě, kde ji máte, jestli jste rozlítaní po světě, případně máte ji blízko, více už za malou chvíli. Teď z české muziky let 60. až 80. Pavel Vítek a píseň Má svůj den. Má.

0: Za 3 minuty, 7:45, Český impuls, rádio pro radost ze života. Sbírám textovky ohledně vašeho počasí, zajímá mě, do jakého středečního rána s datem 6. května jste se probudili, jak to u vás vypadá s oblohou, teplotou. Textovky sbírám na čísle 734-787-981 na našem WhatsAppu a nebo klasickou SMS-kou, otvírám už i SMS bránu rádia Český impuls a vidím, že dobré ráno z Nimice přeje pan Zbyněk, který hlásí jasno a 12 stupňů. Také máme v Kraslicích paní Helču, která píše, že Kraslice jsou po bouřce, větru a dešti, 11 stupňů na teploměru, a také hezké ráno přeje všem paní Eva, která se nám hlásí z Neratovic, po nočním dešti mají polojasno a 14 stupňů. Moc děkuju za spolupráci, za malou chvíli Levandulová.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Proudy, píseň Marty Kubišové, je v naší středeční ranní impulzovic krabičce. Více prozradí zpěvačka Helena Vondráčková po 7:30. Kolega Saša Hemala nabídne své televizní tipy, budeme je vysílat o 12:30. Rodina už dneska nemusí být jen pod jednou střechou, může být rozlítaná po celém světě a mě zajímá, kde všude máte vy svou rodinu. Volat můžete na telefonní číslo 604-111-211. První reakce, komentáře nás čekají zhruba za takových 5-6 minut. Promyslete si to, můžete klidně pozdravit i vaši rodinu, která je třeba na druhém konci naší republiky. 604-111-211, teď už Levandulová, Hana Hegerová, Petr Habka, za minutu 7:45.
2: V Úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesnem, s kořicí.

0: Přeji hezké ráno, středa, 6. květen, blíží se 7:30. V ranním tématu se bavíme o tom, že rodina už dneska nemusí být pod jednou střechou. Někdo jí má za rohem, jiný na druhém konci republiky a někdo klidně i na druhé straně světa. A kde všude mají rodinu naši posluchači, tomu se budeme věnovat dnes ráno. A mě zajímá, kde všude máte svou rodinu.
1: My jezdíme za rodinou na Slovensko, je to teda spíš přítelová rodina, ale jsme spolu 10 let, takže už je to i moje rodina. Přítel pochází nedaleko od Banské Bystrice. Musím říct, že ty města a ty vesnice okolo toho jsou fakt krásní. Jezdíme tam rádi, jezdíme každý rok a už se těšíme, až bude léto a pojedeme zase.
0: Máte rodinu blízko nebo jste rozlítaní různě po světě? Kdo z vaší rodiny bydlí nejdál? Jak často se vídáte, když to zrovna nemáte za rohem? A jak zůstáváte v kontaktu? Telefon, zprávy nebo osobně? 604-111-211, to je číslo k nám. Těšíme se na vaše další reakce. Do 7:30 další muzika, let 60. až 80. přeji pohodový poslech.
2: Hudební kalendář Českého impulzu.
3: V 70. a 80. letech minulého století vládl dětským diskotékám tenhle hit podání Viktora Sodomy.
4: Buď to já, má milá, nebo on, vadí mi ten tačí celá.
3: Proč Viktor Sodoma nechtěl zpočátku tenhle kousek hrát ani zpívat? Kdo ho dost svérázným způsobem, nutno říci, přemluvil? A jakou roli měla tahle písnička při hledání nového bydlení třeba s Miloslavem Šimkem? Na všechno odpovíme ve středu o 11:30, kdy odstartuje další hudební kalendář.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový dezert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
6: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90, Tesco vejce z podestýlky 30 kusů, velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
9: Stavební Nidek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Decfoam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Decfoam zdarma. Více na Dek.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.

0: Minuta po půl osmé, přeji hezké ráno z rádia Český impuls, středa 6. květen. Za malou chvíli další česká muzika, let 60. až 80. Připomínám, že na WhatsAppu našeho rádia 734-787-981 sbírám textovky ohledně vašeho počasí. Pokud byste WhatsApp neměli, můžete napsat klasickou SMSku, jako to udělala paní Dáša z Nejtěže pod Řípem, která hlásí 10 stupňů a slunce. Paní Dáša dodává, konečně nám v noci zalilo. Tak hezké ráno i vám, paní Dášo. A teď už kolega Vítek Zábranský. Vítku, co je nového ve světě zpravodajství? Dobré ráno i tobě.
1: Dobré ráno. Při sestupu z tábora na nepálské straně hory Makalu 2 zemřel český horolezec. Hasičům se podařilo snížit plochu požářiště v Národním parku České Švýcarsko z původních více než 100 hektarů na 5. Senát rozhodne o přerozdělení 8 miliard korun ze Všeobecné zdravotní pojišťovny mezi menší pojišťovny. Omezené spoje Leo Expressu na Slovensku se začnou vracet do 14. května. Markéta Davidová je po druhé operaci vyhřezlé ploténky součástí biatlonové reprezentace. A teď ráno a dopoledne dne bude převážně slunečno, odpoledne se začne nebe zatahovat a postupně se přidají přehánky, ojediněle i bouřky a nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů. To byl krátký přehled zpráv, pohodové ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 2 minuty, 7:45, Český impuls, dobré ráno, Impulzovic krabička už je nachystaná, Marta Kubišová, píseň Proudy, no a kde má tato krásná píseň původ, to nám teď prozradí Helena Vondráčková za minutu 7:45.
1: Helena Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Čeká nás nádherná, nádherná písnička původně od Arety Franklin. My ji známe jako Proudy, ale původně se jmenovala Prove It. V provedení Arety Franklin to sice nebyl žádný velký hit, ale v provedení Marty Kubišové je z ní nesmrtelná česká písnička. Tu písničku jsem vlastně zpívala i já, ovšem jen jako její sbory, čili, jak my říkáme, dělala jsem jí křoví. Když budete pečlivě poslouchat, uslyšíte mě tam. Marta jako zpěvačka byla tehdy v roce 1969 v naprosto životní formě a zpívala jako nejlepší tehdejší soulový zpěváci.

0: Středa, 6. květen, blíží se nám 8. hodina, za malou chvíli naše další písničky, let 60. až 80. Ještě předtím ranní téma, já dnes zjišťuji, kde všude máte svou rodinu.
1: Tak my jezdíme za rodinou na Slovensko, je to teda spíš přítelová rodina, ale jsme spolu 10 let, takže už je to i moje rodina. Přítel pochází nedaleko od Banské Bystrice. Musím říct, že ty města a ty vesnice okolo toho jsou fakt krásný, jezdíme tam rádi, jezdíme každý rok a už se těšíme, až bude léto a pojedeme zase.
0: Tomu se říká multikulty. Rodina už dneska nemusí být jen pod jednou střechou. Někdo jí má za rohem, jiný na druhém konci republiky a někdo klidně i na druhé straně světa. Jak to máte vy, zjišťujeme na telefonním čísle 604 111 211.
2: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90 až do 12. května. Kaufland.
4: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
5: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí od středy 6.5. do neděle 10.5. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo, za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Dobré ráno. Hasičům se v Českém Švýcarsku daří snižovat plochu požářiště. Z původních více než 100 hektarů stáhli oheň na 5 hektarů. Splnili tak průběžně stanovený cíl. Přes noc se nad lokalitou pohybovaly drony s termokamerami a vyhledávali skrytá ohniska. Problémová místa jsou hlavně kolem skal v těžko přístupném terénu. Hasiči ale zdůraznili, že mají situaci pod kontrolou. Pomáhat už v Českém Švýcarsku nebudou vrtulníky, naopak dobrou službu by mohlo odvést déšť. V Českém Švýcarsku začalo pršet včera kolem 23. hodiny. Další milimetry srážek tam meteorologové čekají v následujících hodinách. Rozsáhlý požár vypukl v sobotu a jako první se na místo dostali dobrovolní hasiči, včetně Jiřího Toufara z Chřibské.
2: Ten největší problém tady tak je ten suchý materiál, ty stromy buď na stojáka nebo popadaný a mezi tím ta suchá tráva a tady ta hasivka. A do toho, když to vlítne, tak to jsou 4-5 metrový plameny.
1: Policie už

0: Hájila vyšetřování, podle mluvčího Národního parku pravděpodobně hrál roli lidský faktor. Hasiči se k tomu zatím odmítli vyjádřit, zásah na místě by mohli ukončit v pátek. V Nepálu zemřel český horolezec, na Facebooku to oznámila cestovní kancelář Expedition Club, která výpravu organizuje. Muž podle ní zemřel s největší pravděpodobností v důsledku otoku plic při sestupu nepálské strany hory Makalu 2. Ostatní členové expedice jsou v bezpečí a v základním táboře. Sedmičlenná výprava usilovala o výstup alpským stylem, tedy bez podpůrného týmu. Horolezec podle nepálského serveru The Himalayan Times zemřel v nadmořské výšce přibližně 7200 metrů. Snahy o vyzvednutí jeho těla stále pokračují. Dnes proběhnou poslední maturitní testy. Středoškoláky čekají státní didaktické zkoušky z němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny. Podle dat státní organizace CERMAT si tyto jazyky jako druhý předmět společné části maturitní zkoušky vybralo dohromady asi 1260 žáků, kteří jdou ke zkoušce poprvé. Maturanty čeká i nepovinná těžší zkouška z matematiky, ke které se letos přihlásilo 3560 lidí. České fotbalové rozhodčí bude řídit Španěl. Novým předsedou komise rozhodčích fotbalové asociace se od nové sezóny stane Španěl Carlos Clos Gomez. 53-letý bývalý mezinárodní sudí nahradí Libora Kovaříka, který po třech letech ve funkci končí. Gomeze drtivou většinou schválil výkon výbor Fačru a dohodl se s ním na roční smlouvě s dvouletou opcí. Předseda asociace David Runda končícímu Kovaříkovi poděkoval.
1: Za ten rozvoj a za veškerou tvrdou dřinu v rámci rozvoje vlastně sektoru rozhodčích pro český fotbal. Mnohdy je to práce, která je pod velkým presem, stresem, je tam spousta emocí. Já to osobně považuji za jednu z velmi důležitých komisí pro český fotbal.
0: Gomez je třetím cizincem v čele českých sudích, a to po Poláku Liskievičovi a Portugalci Pereirovi. Slunečnou oblohu dnes vystřídá zatažená obloha, odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat, objeví se přehánky a lokálně i bouřky a nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 4 minuty po 8 hodině, Adam Kuřica přeje hezké středeční ráno s datem 6. května. Teď už skupina Turbo, píseň Chtěl jsem mít svátek slaví. Pánové se jménem Radoslav, dámy se jménem Radoslava, vše nejlepší.

0: Za 2 minuty, 8:45, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Na našem WhatsAppu se nám ozval pan Jirka, který hlásí dobré ráno z Jičínska. Nedávný déšť vylákal žábu ven, píše pan Jirka. Proč to změňujeme? Protože pan Jirka nám tu žábu vyfotil. 734787981, to je číslo na náš WhatsApp, kde sbíráme i další vaše ranní fotografie. Tak pane Jirko, hezké ráno, hlavně tedy žábu nelízat. Koukám, že také nás zdraví paní Stáňa z Plzně, 12 stupňů, zataženo, nefouká, večer lulek z konve, tak se všechno zelená. Paní Stáňa také připojila krásnou fotku plzeňského rána. Moc děkuju, 734787981, to je číslo k nám, buď to na náš WhatsApp, a nebo samozřejmě i SMS brána, která je stále aktivní. Za minutu 8:45.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Písničky, které mají v názvu jídlo, tak ty nás čekají v rámci naší další hudební dvojce, a to po 8:30. Na Facebooku našeho rádia, který najdete na adrese www.facebook.com/Český impuls, hledáme lidi, kteří mají papouška. Reagujeme na to, že dnešní hudební kalendář bude patřit skladbě Žárlivý kakadu Viktora Sodomy. Více uslyšíme o 11:30, ptát se bude kolega Zdeněk Sekanina. Večer nabídneme hudební žánry, jakými jsou country, folk a trapská muzika. Startujeme po 19. hodině, 8:45, a já už teď posílám další hity 60. až 80. Karel Zich a jeho Alenka v říši divu. Přeji hezké středeční ráno s datem 6. května.

0: Zdravím vás z našeho rádia, přeji hezké ráno do 8:30, za malou chvíli další hity let 60. až 80. V ranním tématu dnes ve středu 6. května zjišťujeme, kde všude máte svou rodinu. Rodina už dneska nemusí být jen pod jednou střechou, někdo jí má za rohem, jiný na druhém konci republiky a někdo klidně i na druhé straně světa. Jak to máte vy, naši posluchači, zjišťujeme na telefonním čísle 604 111 211.
1: Dobré ráno, tak já mám sestru v Belgii provdanou a zbytek naší velké rodiny je z Maroka, kam samozřejmě v létě pojedeme na dovolenou. Už jenom taky kvůli kolaudačce nového baráčku, který jsme se tam postavili. Krásný den vám všem.
2: Já mám rodinu nejdál v Anglii, potom mám rodinu v Třinci, Prostějově, což je do Třince nějakých 300 km, do Prostějova zhruba 150 km a potom máme dobrou kamarádku také v Bratislavě.
0: No, to se pak člověk pořádně najezdí a nalítá. Co vy, máte rodinu blízko nebo jste rozlítaní různě po světě? 604 111 211, určitě zavolejte. A my do přehledu krátkých zpráv do 8:30 hrajeme další hity. Přeji hezké ráno.
3: Hudební kalendář Českého impulzu.
4: V 70. a 80. letech minulého století vládl dětským diskotékám tenhle hit podání Viktora Sodomy.
5: Už to já mám milá, nebo on, vadí mi ta čísela.
4: Proč Viktor Sodoma nechtěl zpočátku tenhle kousek hrát ani zpívat? Kdo ho dost svérázným způsobem, nutno říci, přemluvil? A jakou roli měla tahle písnička při hledání nového bydlení třeba s Miloslavem Šimkem? Na všechno odpovíme ve středu o 11:30, kdy odstartuje další hudební kalendář.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
7: Vínečko, pohoda.
6: A slimáci jsou taky fuč.
7: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
6: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A trvanlivé mléko 1 litr s apkou pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
10: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová pečeně bez kosti kilo. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
11: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
12: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
13: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
14: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Dvě minuty po půl deváté, za malou chvíli Petra Zámečníková, Jiří Strnad, písnička Lítáme v tom, tenhle ten duet bude následovat středa 6. květen. Co je nového, prozradí kolega Vítek Zábranský, který sedí už naproti mě. Vítku, dobré ráno.
1: Pěkné ráno. Hasiči zlikvidovali požár lesa u Rusavy na Kroměřížsku, kde hořelo od neděle. Testy ze španělštiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny a rozšířené matematiky pokračují státní maturitní zkoušky. České domácnosti ve druhé polovině loňského roku platily šesté nejvyšší ceny elektřiny v Evropské unii. Legendární britská rocková kapela Rolling Stones oznámila, že 10. července vydá nové album. Fotbalisté Arsenalu postoupili po 20 letech do finále Ligy mistrů, když v odvetě semifinále po úvodní remíze porazili doma Atlético Madrid 1-0. A dnes bude převážně slunečno, odpoledne ale bude přibývat oblačnosti a postupně se lokálně přidají přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů. To byl krátký přehled zpráv. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: 9:15 na vteřinu přesně, přeji hezké ráno, středa 6. květen, jsme Český Impuls, rádio pro radost ze života. Na řadě je teď naše další hudební dvojce a jelikož je dnes Mezinárodní den proti dietám, my jsme si přichystali písničky, které mají v názvu jídlo. Čeká nás Jiří Helekal, skladba Vařili jsme kaši a pak nás také nemine František Ringo Čech a jeho perníková chaloupka. Máme 9:15.
1: Hudební dvojice
2: Anet, co mají písničky společného?

0: Středa, 6. květen, blíží se nám 9. hodina, do zpráv celou, za malou chvíli další písničky let 60. až 80. Ještě předtím, ale ranní téma, my jsme dnes zjišťovali, kde všude máte svou rodinu, protože rodina už dneska nemusí být jen pod jednou střechou, někdo jí má za rohem, jiný na druhém konci republiky a někdo klidně i na druhé straně světa. Já jsem se ptal, máte rodinu blízko nebo jste rozlítaní různě po světě, kdo z vaší rodiny bydlí nejdál, jak často se vídáte, když to zrovna nemáte za rohem a jak zůstáváte v kontaktu, telefon, zprávy nebo osobně?
1: Já mám teď rojzerek k rodičům, rychle něco udělat, mám se na autě, přezout auto, dát dohromady auto, připravit na servis, STKčko a potom hezky odpočatej letím zase dolů. Do Podkrkonoší a mastím do práce. Takže já mám rodinu 45-50 kilometrů od sebe, segrata bydlí dál, zase odstěhovala do Tábora a občas se taky vídáme. A na horách je krásně.
0: Ranní téma je za námi, před námi další muzika let 60. až 80. do zpráv celou a další hity z této doby. Přeji pohodový poslech.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A Prosecco Frizzante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na Toyota.cz.
5: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
6: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší jen k Lady Karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vesli bysme spolu, spadli bysme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
3: Pěkné dopoledne. Do Česka dorazily včera večer bouřky. Nejsilnější byly podle Českého hydrometeorologického ústavu kolem 21. hodiny v Karlovarském kraji i na západě Ústeckého kraje. Aktivnější bouřky zaznamenali lidé i na Plzeňsku a Rokycansku. Tam se vyskytly také výraznější srážkové úhrny kolem 30 mm, nárazy větru a malé kroupy. Dnes si přes den užijeme sluníčka. Na Moravě stále platí výstraha před požáry. Mraků bude odpoledne a na večer přibývat, s nimi i přehánky. Lokálně se opět objeví také bouřky. Teploty zamíří vysoko na 22 až 26 stupňů. Víc se rozprší zítra a ochladí se. Teplomír ukáže většinou 14 až 19 stupňů. Na severozápadě Čech jen kolem 12. Správa železnice České dráhy provádí mimořádnou kontrolu, hledají důvody opakovaného poškození sběračů lokomotiv. Poruchy totiž způsobují omezení provozu, zaměřili se na troleje na části trati Praha-Plzeň. Včera byl poškozen sběrač a podezření na poškozené trakční vedení zastavili provoz v Berouně. Podobná událost se stala v úseku Praha-Beroun také v pondělí večer. Vlna medikací na hubnutí mění Ameriku, lidé už nechtějí

0: krátké ani velké porce. Reagují už také potravinové řetězce. Narychlo musí měnit zboží v regálech, jinak by obchody mohly přijít o miliardy. Pokračuje naše severoamerická zpravodajka Hedvika Miller.
1: Léky a injekce typu Ozempic doslova válcují americký trh. Potravinové řetězce tady potvrzují jasnou změnu. Zákazníci kupují méně čipsů a sladkostí. Do košíku dávají menší krabičky a zdravější potraviny. Obchody na to musí reagovat okamžitě. Rodinná balení už nejsou hitem. Trh s potravinami se tak v USA nepřizpůsobuje vlastní chuti, ale potlačenému hladu. Experti odhadují, že pokud tento trend bude pokračovat, potravinářský průmysl by mohl přijít do roku 2030 o miliardy dolarů ročně.
0: Hedvika Miller, díky za příspěvek a jdeme na sport. Volejbalisté Karlovarska mají čtvrtý domácí titul v kapse. Na trůn se vrátili po 4 letech. V rozhodujícím pátém finálovém zápase porazili obhájce trofeje Lvi Praha 3-0 na sety. Karlovarsko jim oplatilo porážku z letošního finále českého poháru a navázalo na tituly z ledy 2018, 2021 a 2022. No a teď si ještě užijeme sluníčko, odpoledne a večer, ale bude mraků přibývat, přehánky budou četnější a lokálně se objeví také bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26, na západě Čech bude o něco chladněji, naměří tam kolem 20 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 9. hodině. Vítku, děkujeme za zprávy. Adam Kuřica je stále s vámi. Přeji hezké středeční dopoledne s datem 6. května. A teď už Jiří Zmožek, píseň Už mi lásku není 20 let.

0: Dvě minuty po 9:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Lenka Filipová a píseň Věnování. My na našem Facebooku hledáme lidi, kteří mají papouška. Reagujeme na to, že v dnešním hudebním kalendáři máme krásně vyvedeného, ale žárlivého kakadu hit Viktora Sodomy. Vysíláme v 11:30 na našem rádiu. Ptát se bude kolega Zdeněk Sekanina a já už teď koukám do komentářů. Pokud byste doma měli papouška, tak ho klidně můžete vyfotit, jako to udělala paní Marcela Ondřejová, která píše, máme 3 lumpíky, opravdu nádherní papoušci. Mrkněte na náš Facebook, stojí to za to. Paní Monika Pánková píše, moje maminka má Julinku, tam vidím krásně žlutý papouška vyfoceného a opravdu je tam spousta fotek vašich papoušků www.facebook.com/Český impuls. Komentujte, nahrávejte fotky, my se na všechny podíváme. Máme 3 minuty po 9:45 a teď už Lenka Filipová, Věnování, přeji hezké dopoledne.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: V 70. a 80. letech minulého století vládl dětským diskotékám tenhle hit podání Viktora Sodomy.
3: Už to já mám milá, nebo on, vadí mi ten tačí celá.
2: Proč Viktor Sodoma nechtěl zpočátku tenhle kousek hrát ani zpívat? Kdo ho dost svérázným způsobem, nutno říci, přemluvil? A jakou roli měla tahle písnička při hledání nového bydlení třeba s Miloslavem Šimkem? Na všechno odpovíme ve středu o 11:30, kdy odstartuje další hudební kalendář.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exkluziv za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Jeansy, Calvin Klein. Tak.

Let's go.

0: 4 minuty po půl desáté Český impuls rádio pro radost ze života. Přeji hezké středeční dopoledne s datem 6. května. Pojďme rovnou na další českou muziku let 60. až 80. Uslyšíme Olympiky, zaspívá Dalibor Janda, také Věra Špinarová společně s Bobem Friedlem. Teď už Juraj Kukura, píseň Nech brouka žít, 5 minut po půl desáté.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, pomalu, ale jistě se nám blíží 10. hodina. My si do zpráv celou pustíme naši další českou muziku, let 60. až 80. Těšit se můžeme na Petra Spáleného a písničku Ústa dívky Dáši. Pokud zbyde čas, zaspívá i František Ringo Čech, také uslyšíme Ivana Mládka a jeho banjo band. Ze všeho nejdřív ale Karamel a nahrávka Přízrak 7B. Přeji hezké páteční sváteční dopoledne s rádiem Český impuls.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
3: Dobré dopoledne. V Českém Švýcarsku skončilo letecké hašení. Na místě rozsáhlého požáru zasahují už jenom pozemní jednotky. Plochu se podařilo z původních 100 hektarů stáhnout na 5. Hašení požáru v okolí Chřibské na Děčínsku pokračuje pátým dnem. V terénu je teď asi 370 hasičů. Odpoledne se jejich počet možná sníží. Z Českého Švýcarska už odletěly vrtulníky, kterých bylo na místě v jednu chvíli až 8. Uplynulou noc měli hasiči klidnější i díky tomu, že pršelo. Stav požářiště večer a teď ráno monitorovali drony, hledali skrytá ohniska. Policie také dnes pokračuje s vyšetřováním příčin požáru. Hasiči zásah pravděpodobně ukončí v pátek. V kauze chomutovského exprimátora padla další obvinění, konkrétně pro 6 lidí a 3 firmy. Dohromady už trestnímu stíhání čelí 20 lidí a 8 firem. Podle žalobce manipulovali zřejmě s přidělováním veřejných zakázek, které zadávala Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Všichni stíhaní nejsou podle serveru novinky.cz obvinění ze všech trestných činů. Exprimátorovi Hrabáčovi hrozí až 12 let vězení. Plzni dnes končí slavnosti svobody. Oslavy 81. výročí osvobození americkou armádou uzavře hlavní pietní akt u památníku Díky Ameriko. Od rána omezuje dopravu v centru města.
4: Slavnosti svobody, které od pátku v Plzni navštívili tisícovky lidí a 2 století američtí veteráni, končí hlavním vzpomínkovým aktem. Začne v 10 hodin u památníku Díky Ameriko v horní části Americké ulice a vyžádá si dopravní omezení. Už od úterka je posunuta o kus směrem dolů k nádraží zastávka MHD u práce. Ve středu zastávkou u práce až do 15 hodin tramvaje jen projíždějí. Částečně i úplně se budou zavírat jízdní pruhy na Klatovské a Americké ulici. Klára Fajstová, Plzeň.
3: Česká hokejová reprezentace odletěla na švédské hry, sešla se s 8 novými hráči. Mužstvu naopak chybějí obránce Filip Hronek a útočník Jaroslav Chmelař, kteří budou během závěrečného turnaje Euro Hockey Tour léčit šrámy z předchozích zápasů. Do švédských her vstoupí

0: Český tým zítra proti domácím. Turnaj bude generálkou na mistrovství světa, které pro český tým začne v pátek 15. května zápasem proti Dánsku. A jdeme ještě na počasí. Teď dopoledne bude ještě převážně slunečno, jen s ojedinělými přeháňkami. Odpoledne a večer ale bude oblačnosti přibývat, přeháňky budou četnější a lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů. Ze zprávy to vše. Krásné dopoledne vám přeje Vítek Zábranský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Odbyla 10. hodina, máme za sebou zprávy v celou, další novinky na Rádiu Český impuls nabídneme opět za hodinu. Já jsem Adam Kořica, přeji hezké středeční dopoledne a teď už pouštím Michala Prokopa, skupinu Pramus 5 a písničku Kolej Yesterday.

Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Do půl jedenácté ještě určitě Lucka Bílá a nahrávka Trouba. V pořadu Máme Česko rádi se dozvíme, co dělat u Máchova jezera, když počasí nepřeje. Více uslyšíme o půl jedenácté.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: V 70. a 80. letech minulého století vládl dětským diskotékám tenhle hit podání Viktora Sodomy.
3: Už to já mám milá, nebo on, vadí mi ten tačí celá.
2: Proč Viktor Sodoma nechtěl zpočátku tenhle kousek hrát ani zpívat? Kdo ho dost svérázným způsobem, nutno říci, přemluvil? A jakou roli měla tahle písnička při hledání nového bydlení třeba s Miloslavem Šimkem? Na všechno odpovíme ve středu o půl dvanácté, kdy odstartuje další hudební kalendář.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plišákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
5: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
6: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
7: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
8: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Radio Český Impuls, přeji poklidné a ničím nerušené středeční dopoledne, 6. květen, naše dopolední hudební dvojice na vídné poštovní písničky. Proč byla zvolena tato tematika a koho uslyšíme, to vše prozradím po 10:30. Teď už se ale, prosím vás, vydáváme k Českému moři. Naším cílem je Mácháč, startuje pořad Máme Česko rádi.
1: Máme Česko rádi.
2: Máchovo jezero na Česko-Lipsku je stále oblíbeným výletním cílem, hlavně o prázdninách. Pokud zrovna není voda nebo počasí na koupání, můžete si tu půjčit pramičku, šlapadlo nebo si zahrát minigolf. A co by na Mácháči dělal Mirek Tausik z Klubu českých turistů?
3: Hezký dobrý den. Já bych se projel po jezeře lodí. Ostatně tam, kde koupíte lístek na lodě, k dostání i moje sběratelská karta. Máchovo jezero brázdí flotila 4 lodí. Mimochodem, Hanko, víte, že lodě si lze pronajmout i na noční jízdy. To je paráda.
2: No, já už na noční jízdy moc nejsem, spíš na denní chůze. No a co byste řekl o okolí?
3: Staré splavy jsou moc hezké na procházku. Mezi vilami prvorepublikové elity nebo třeba k výpusti. Na dosah jsou i hrady Hazenburg nebo Bezděz, ale tam bych si vyšvápl jen v případě, že nebude horko. Teď již pěkný krpál. Také na Máchově jezeře garantují slunce 365 dní v roce.
2: Ale jděte, to nemají ani v italských Dolomitech.
3: A je to tak, garantují. Háček je pěj pouze v tom, že někdy mezi sluncem a pláží se objeví mraky. Ale slunce je tam pořád.
2: Anna Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Viděl jsem dnes dívku z Heřmákové návsi, viděl jsem ji v bistru, upíjela džus.

0: Rádio Český impuls, rádio pro radost ze života. Blíží se 11. hodina. Do zpráv celou naše středeční dopolední hudební dvojce. Máme 6. květen a představte si, že v tento den roku 1840 se ve Spojeném království začala používat první poštovní známka Penny Black. No a my jsme si do hudební dvojce pro vás přichystali poštovní písničky. Uslyšíme Karla Gotta a skladbu Adresát neznámý. A pak nás také nemine Marika Gombitová a nahrávka Adresa já, adresa ty. Já jsem Adam Kořica, tímto se s vámi loučím. Za sebe přeji poklidné a ničím nerušené středeční ráno s datem 6. května. Na každého z vás se budu těšit zase zítra na stejné adrese, tedy tady na rádiu Český impuls. Dále už pokračuje kolega Honza Benešovský. Vy si užijte středu s rádiem Český impuls. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
4: Hudební dvojice
5: Anet, co mají písničky společné?

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Sylvie nemá čas, Sylvie chvátá.

0: Český impuls. Zprávy v 11.
1: Dobré dopoledne. Provoz vlaků v Rajhradě na Brněnsku zastavila nepovolená jízda vlaků. Provoz stojí mezi stanicemi Modřice, Hrušovany u Brna. České dráhy v úseku zavedly kyvadlovou náhradní autobusovou dopravu. Maturanti mají za sebou takzvané didakťáky. Státní jednotné testy je včera prověřili ze znalosti v českém jazyce a literatuře. Dosavadní průběh zkoušek shrnuli studenti z pražského gymnázia na Zatlance.
2: Já jsem psala matiku a češtinu a byl to průměrný test, takže jsem to zvládla.
3: Zatím jsme psali pouze Cermat z češtiny a z matematiky. Oboje mě osobně přišlo jednoduchý.
4: Mám to dobrý pocit. My už jsme měli matematiku možnost se zkontrolovat, protože to zadání nám nechali a čeština to se proč dozvíme.
1: Podle státní organizace Cermat se k jednotným maturitám přihlásilo přes 84 tisíc studentů, kteří jdou ke zkoušce poprvé. Ústní část proběhne od 16. května do 10. června. Výběr konkrétního termínu je na ředitelích škol. Zdražování nabírá na síle. Meziroční inflace v dubnu hlavně kvůli vlivu drahých pohonných hmot vzrostla na 2,5%. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Meziměsíčně spotřebitelské ceny stouply o 0,5%. Analytici se shodují, že v příštích měsících se inflace ještě zvýší. Podle ekonoma Petra Duvka může být inflace do konce roku na 3%. Americký herec John Malkovich získal chorvatské občanství, jeho předci pocházeli právě z této země. Potvrzení o občanství získal Malkovich během krátkého setkání v Zářebu s ministrem vnitra a premiérem. O občanství některé z evropských zemí projevilo v posledních měsících zájem více hvězd z Hollywoodu. V prosinci například získal francouzské občanství herec George Clooney a jeho rodina. Herec ale sklidil kritiku po tom, co přiznal, že jeho francouzština je chatrná. Policie v Německu

0: Česku zasahovala proti pravicovým extrémistům. Ráno podnikla razii ve 12 ze 16 spolkových zemí. 600 policistů prohledalo 50 objektů. Podle generálního státního zastupitelství je v případu 36 obviněných, kteří čelí podezření ze založení či členství v organizované zločinecké skupině. A dnes bude oblačno až polojasno, odpoledne se začnou zejména v jihovýchodní polovině Čech objevovat přehánky nebo i bouřky. Večer čekáme v Čechách od jihozápadu přehánky a bouřky četnější. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Krásné dopoledne po 11. hodině po zprávách. Víš, lásko, fantastická písnička Ivety Bartošové, pojďme zavzpomínat. Honza Benešovský u mikrofonu.

0: Český impuls, dopolední program. Žárlivý kakadu z trochu nadsázky vybral Viktoru Sodomovi nový dům. Uslyšíte podrobnosti za chvilku, za čtvrt hodiny v aktuálním hudebním kalendáři, který připravujeme na 11:30, tak jako ostatně každou středu. Otázky už chystá Zdeněk Sekanina, expert na českou muziku. Tak se těšíme, za chvilku taky Petr Rezek, Eva Pilarová s Jaromírem Majerem nebo Marie Rotrová. Český impuls.
1: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
2: No jaké bys chtěla?
1: No přece ty z Baumaxu.
2: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
1: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Alpromača. 1 litr v Bila klubu za 54,90 a Häagen-Dazs zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Tady se vám blíží zpátečka a další. A další. A další. A další. A další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.

0: Posloucháte Český impuls, dopolední vysílání 6. května středa. A když je středa, tak to znamená, že v tomto čase, tedy v 11:30, otevíráme hudební kalendář. Pojďme na to. Viktor Sodoma se nechal trošku přemlouvat, aby naspíval dnes slavnou písničku Žárlivý kakadu. A nelituje, víc už expert na české písničky Zdeněk Sekanina.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: Pane Sodomo, vy jste mi jednou říkal, že písničku Žárlivý kakadu jste nechtěli s kapelou hrát. Proč? Vybavíte si to ještě?
3: No to se mi vybaví právě třeba u kakadu, jo. To se byla úplně první písnička, kterou jsme hráli, kterou jsme natáčeli. My jsme ji nechtěli, ale říkali jsme Ringovi, prosím tě, my chceme dělat nějakou pořádnou muziku, rockovou trochu, ne, takovýhle legrácky, no a on řekl, kreténi, budete to zpívat, protože vás to bude živit celý život. Měl pravdu, já ji zpívám pořád, dokonce i v semaforu, teď, když tam dělám.
2: On vám ten kakadu ale i vlastně zařídil bydlení, jestli si to nepletu.
3: Shodou okolností i tato písnička mi pomohla baráku, kde teďka bydlím, do Roztok, protože jsem říkal, Roztok je tak blízko Prahy, takový krásný a tichý místo, no tak do té doby od 77. bydlím v Roztokách.
2: A co s tím má společný ten Žárlivý kakadu?
3: To bylo jenom, že mě Šimek pozval na dětský den do Roztok, abych to zaspíval místním dětem.
2: Takže pan Šimek žil v Roztokách?
3: Ano, Šimek měl tady faru pronajatou na 99 let a krásný místo na Levým Hradci. No. Jsem jezdil odpočívat a psát.
2: No tak my si dáme onoho Žárlivého kakadu v podání Viktora Sodomy, protože právě tomuhle opeřenci vděčí za klidné bydlení v Roztokách. U Prahy. Snad se trocha té pohody a dobré nálady dostane i na vlny Rádia Český impuls.

0: Slucháte Český impuls. Radek Tomášek zpíval jen rock'n'roll, nic víc. Otevíráme krabičku naší hudební klenotnici, abychom si zahráli Golden Kids. Časy se mění, slavná písnička, ke které přidá svůj komentář Petr Janda. Tak na to jsem speciálně zvědav a za chvíli, za čtvrt hodinky, taky nová zpravodajská relace. Český impuls.
1: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Dek Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Dek Finish zdarma. Více na Dek.cz.
5: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
6: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
7: Koncem 60. let jsme chodili na koncerty Golden Kids do Lucerny. Dělali to výborně, měli nádhernou, vypracovanou show, zabývali se světly, zabývali se zvukem, samozřejmě režií, měli výbornou kapelu, hrál tam Petr Hejduk na bicí, Zdeněk Rytíř na baskytaru, čili naši pozdější spolupracovníci. A při původně Dylanově skladbě Časy se mění nám běhal mráz po zádech. O tom to tehdy bylo.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
2: Hezké poledne. Meziroční inflace v Česku v dubnu zrychlila na 2,5%, a to hlavně kvůli prudkému zdražení pohonných hmot. Ceny paliv vyletěly nahoru v důsledku konfliktu v Íránu a zablokování klíčového hormuzského průlivu pro vývoz ropy. Analytici varují, že se drahé energie v příštích měsících postupně promítnou i do cen dalšího zboží, což by mohlo inflaci vytlačit až ke 3%. Česká národní banka by ale i přes tento nárůst měla na svém čtvrtečním zasedání ponechat úrokové sazby beze změny a vyčkat na další vývoj situace. Na Kanárské ostrovy míří výletní loď MV Hondius, na jejíž palubě se rozšířila nákaza hantavirem. Španělská vláda povolila lodi připlutí po dohodě se Světovou zdravotnickou organizací, protože blízké Kapverdy nemají dostatečné kapacity na zvládnutí situace. S virem je spojováno celkem 7 lidí, z nichž 3 zemřeli a další jsou v nemocniční péči. Přivážně nemocní pacienti budou z paluby letecky evakuováni, zbytek posádky i cestujících čekají po připlutí na ostrovy přísné lékařské prohlídky a následná repatriace do domovských zemí. Úřady zdůraznily, že celá operace proběhne za mimořádných bezpečnostních opatření, aby se zabránilo kontaktu nakažených s místním obyvatelstvem. Plán na akcelerační zónu pro větrné elektrárny u Vintířova na Sokolovsku narazil na silný odpor. Vládní návrh odmítá obec i majitelé pozemků. Starosta Marek Choc označil plán za nedomyšlený a kritizuje fakt, že s ním stát projekt předem nekonzultoval. Lokalita je podle něj nevhodná kvůli blízkosti aktivního lomu Jiří. Obec v místě po skončení těžby preferuje spíše vznik jezera. Proti vymezeným plochám se staví i Sokolovská uhelná, která by raději viděla elektrárny v místech s lepší stávající infrastrukturou. V Karlovarském kraji stát počítá celkem se 4 zónami pro jednodušší výstavbu obnovitelných zdrojů. Souhlasně se k dalšímu rozvoji větrníků staví zatím jen nový kostel na Chebsku. Fanoušci legendárních Rolling Stones mají důvod k radosti. Britská rocková kapela oznámila, že v červenci vydá nové album. Deska se jmenuje Foreign Tongues, tedy v češtině cizí jazyky.
3: Kapela Rolling Stones oznámila vydání nového alba na svém webu. Legendární skupina také zveřejnila video, na kterém jsou 82letí lídři kapely Jagger s Richardsem i jejich o něco mladší kolega Ronnie Wood. Populární Stouni vypustili do světa ochutnávku single In the Stars. Na desce se také objeví part zesnulého bubeníka Charlieho Watse, který natočil ještě před svou smrtí před 5 lety. Nové album Rolling Stones

0: Foreign Tanks vyjde 10. července. Vítek Zábranský, Radio Impuls.
1: Čekáme zítra většinou oblačno, nejprve výjimečně s přeháňkami, od západu by pak měly se objevit také bouřky, později večer ale čekáme ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Naměříme 16 až 20 stupňů, na západě jen kolem 14. To byly zprávy s Honzou Vargou.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Právě skončili, krátce po 12. hodině zaspívat přichází Sak Vantofy a tady je Honza Benešovský, Český impuls.

0: Český impuls, Karel Zich a Pavel Bobek k mikrofonu čelem. Přesně tak se za moment postaví taky Alexandr Hemala. Přijde v 11:30, zatím ještě dokončuje televizní chvilku, tak pokud plánujete večer před obrazovkou, určitě poslouchejte, vyplatí se to, ať máte přehled. No a z muziky Josef Laufer, Jana Robová nebo Miroslav Žbirka tady u nás v programu Českého impulzu.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A Prosecco Frizzante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Máš už plány na jaro, výlet na kole nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.

naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: Krásné odpoledne, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Maria Rotrová bude zpívat za malou chvíli, taky Milan Drobný se Zuzanou Burianovou, Jaromírem Majerem nebo Michal David. Tak to je muzika, co budou večer dávat v televizi, to nám teď prozradí Alexandr Hemala, aby se po 16. hodině vrátil spolu s Miloslavem Šimkem, který bude natáčet anketu. Jak se to povede, poslechněte si ve 4:15.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Jestli platí, jaký dojem uděláte v prvním okamžiku a pak už se nedá změnit, pak to hrdina komedie Fotr je lotr má předem prohrané. Jde se totiž seznámit s rodiči své nadcházející a velká tréma a nešťastná shoda okolností způsobí, že se na něj budoucí tchán, jinak bývalý agent CIA, dívá velmi nedůvěřivě a podezřívavě. A když se náš hrdina začne zaplétat do stále větších lží, zdá se, že jeho sňatek je v nedohlednu. Fotr je lotr, komedie s Robertem De Nirem a Benem Stillem v hlavních rolích, začíná na Prima Max ve 20 hodin. Když začnete své životní smutky, kterých bohužel stále přibývá, tak říkajíc zajídat, můžete se dopracovat až k vysokému stupni obezity. Své o tom ví mladá maminka Karolína, která se právě rozešla s otcem své dcery a hledá způsob, jak začít nový život. Extrémní proměnou projde i před zraky televizních kamer a vy můžete být u toho, když ve 2020 navolíte novu. Velká životní traumata prožila i zpěvačka Bára Vaculíková, dcera Petry Černocké, které po 20letém manželství náhle zemřel manžel. Prožité bolesti jí pomáhala překonat rodina, přátelé, ale též intenzivní psaní deníků. Jaká je její současná situace, prozradí ve své 13. komnatě v 21.05 na ČT1. Přeji hezký nejen televizní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Impulzu Naturál, já na to mám. Jdeme na hudební dvojici, tady nás čekají Rangers a potom Petr Rezek, dvě písničky, Ta zem je tvá zem a Modrá zem, z čehož už vyplývá, jaký je ten společný jmenovatel. No jasně, obě písně mají v názvu slovo zem a navíc by 82. právě dnes oslavil Milan Dufek ze skupiny Rangers, tak to berte i jako takovou hudební vzpomínku. Příjemný poslech a dobré odpoledne, od mikrofonu zdraví Honza Benešovský.
1: Stavební Nidek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Decfoam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Decfoam zdarma. Více na dek.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Hudební dvojice
7: Anet, co mají písničky společného?

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou mě.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kniha vázaný v kůži. Kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Meziroční inflace v Česku v dubnu zrychlila na 2,5%, a to hlavně kvůli prudkému zdražení pohonných hmot. Ceny paliv vyletěly nahoru v důsledku konfliktu v Íránu a zablokování klíčového hormuzského průlivu pro vývoz ropy. Analytici varují, že se drahé energie v příštích měsících postupně promítnou i do cen dalšího zboží, což by mohlo inflaci vytlačit až ke 3%. Česká národní banka by ale i přes tento nárůst měla na svém čtvrtečním zasedání ponechat úrokové sazby beze změny a vyčkat na další vývoj situace. Na Kanárské ostrovy míří výletní loď MV Hondius, na jejíž palubě se rozšířila nákaza hantavirem. Španělská vláda povolila lodi připlutí po dohodě se Světovou zdravotnickou organizací, protože blízké Kapverdy nemají dostatečné kapacity na zvládnutí situace. S virem je spojováno celkem 7 lidí, z nichž 3 zemřeli a další jsou v nemocniční péči. Přivážně nemocní pacienti budou z paluby letecky evakuováni, zbytek posádky i cestujících čekají po připlutí na ostrovy přísné lékařské prohlídky a následná repatriace do domovských zemí. Úřady zdůraznily, že celá operace proběhne za mimořádných bezpečnostních opatření, aby se zabránilo kontaktu nakažených s místním obyvatelstvem. Plán na akcelerační zónu pro větrné elektrárny u Vintířova na Sokolovsku narazil na silný odpor. Vládní návrh odmítá obec i majitelé pozemků. Starosta Marek Choc označil plán za nedomyšlený a kritizuje fakt, že s ním stát projekt předem nekonzultoval. Lokalita je podle něj nevhodná kvůli blízkosti aktivního lomu Jiří. Obec v místě po skončení těžby preferuje spíše vznik jezera. Proti vymezeným plochám se staví i Sokolovská uhelná, která by raději viděla elektrárny v místech s lepší stávající infrastrukturou. V Karlovarském kraji stát počítá celkem se 4 zónami pro jednodušší výstavbu obnovitelných zdrojů. Souhlasně se k dalšímu rozvoji větrníků staví zatím jen nový kostel na Chebsku. Fanoušci legendárních Rolling Stones mají důvod k radosti. Britská rocková kapela oznámila, že v červenci vydá nové album. Deska se jmenuje Foreign Tongues, tedy v češtině cizí jazyky.
2: Kapela Rolling Stones oznámila vydání nového alba na svém webu. Legendární skupina také zveřejnila video, na kterém jsou 82letí lídři kapely Jagger s Richardsem i jejich o něco mladší kolega Ronnie Wood. Populární Stouni vypustili do světa ochutnávku single In the Stars. Na desce se také objeví part zesnulého bubeníka Charlieho Watse, který natočil ještě před svou smrtí před 5 lety. Nové album Rolling Stones Foreign Tongues vyjde 10. července. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
1: Čekáme zítra většinou oblačno, nejprve výjimečně s přeháňkami, od západu by pak měly se objevit také bouřky, později večer ale čekáme ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Naměříme 16 až 20 stupňů, na západě jen kolem 14. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Další zprávy jsou za námi, můžeme si zahrát Vladimíra Mišíka, Evu Pilarovou nebo Jakuba Smolíka za malou chvíli. Tady je Honza Benešovský, vysílám na Českém impulzu speciálně pro vás.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání středa 6. května. Za chvilku už přijde cestovatel Jirka Kolbaba, aby nám představil ovoce, které odporně zapáchá, ale přesto je velmi oblíbené. Jak je to možné, co to vlastně je za ovoce, to se všechno dozvíme a ještě předtím písničky od Lenky Filipové nebo Jitky Zelenkové na Českém impulzu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: odpoledne, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvilku bude zpívat Karel Gott, připojí se Jiří Schillinger nebo Marie Rotrová. Ale teď už vítáme našeho kolegu a kamaráda, cestovatele Jirku Kolbabu. Míříme do Thajska a Jirka nám představí ovoce, o kterém jste možná ještě neslyšeli. Je to durian.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Jirko, já jsem se o durianu dočetl, že je to ovoce pověstné tím, že fantasticky chutná, ale neskutečně odpudivě páchne. Opravdu se to dá takto zjednodušeně říct?
3: Určitě ano. Musím říct, že durian se sklízí od dubna do června a sklízí se zejména v okolí Notaburi, v takové centrální části Thajska. Je to ovoce, které připomíná menší rugbyový míč, opravdu tvarem. Je světle zelené kůry s takovými malými ostny. Dokonce duri znamená thajský trn, takže trnové ovoce.
2: No a když jsme zmiňovali, že výborně chutná, tak jak tedy chutná?
3: No, ta chuť je naprosto úžasná, protože taková hustá máslovitá hořčice je směs, která se z toho durianu získává, má příchuť mandlí nebo také cibulové omáčky, také síra anebo šery, říkají odborníci. Plod se rozřízne, uvnitř je bílá dužina se žlutými semeny a jí se jenom ten mazlavý obal, který je kolem těch semen. Ty 3 dny asi po utržení se má durian jíst a dobrý je třeba čerstvý, nebo s pečivem, anebo dokonce zmrzliny se z toho dělají, koktejly, nápoje. A je to opravdu docela lahodná, pozoruhodná chuť. Ale měli bychom si v té chvíli, pokud možno, zacpat nos.
2: Tak to jsme probrali skvělou chuť a teď ta nevábná vůně, jak je to s ní?
3: To jsem si nechal nakonec, protože to je velmi specifické právě pro durian. To je jediný druh ovoce na světě, který takto podivně zapáchá. Říká se, že ten zápach je něco mezi pracím práškem a psími výkaly. To je dokonce tak smrduté, že se to nesmí ani nikde veřejně konzumovat. Dokonce jsou předpisy, snad i zákony, že se nesmějí duriany prodávat v hotelích anebo v letadlech. To je opravdu velké specifikum. Takže zápach značný, ale chuť výborná. Musím říct, že člověk musí dávat ještě pozor, když se pohybuje pod stromem durianovým, aby na něho nespadl durian na hlavu, protože jsou známy případy úmrtí anebo úrazu, podobně jak je to s kokosovým ořechem. A někteří znalci durianu kupují duriany, takové ty speciální, ze speciálních míst, které se skutečně podaří vypěstovat na vysoké úrovni, kupují za nesmírně vysoké ceny. Říká se, že znalci durianu jsou podobní jako znalci vína.
2: Durian, Thajsko. Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls, Karel Zich a Petra Zámečníková, Šťastná ústa. Pojďme do hudební dvojice, Jiří Helekal bude zpívat Vařili jsme kaši a potom František Ringo Čech, Perníková chaloupka. No, budou to asi ty dobroty, co spojuje tyto dvě písničky. Ano, jídlo v názvech, kaše, potom perník. Tak příjemný poslech, hezké odpoledne, Honza Benešovský mává od mikrofonu. A za chvilku ve 2 hodiny nová zpravodajská relace, pokud jste rádi v obraze.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Světnení jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme 2 baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se 2 bateriemi zdarma. Více na Dek.cz.
6: Hudební dvojice
7: Anet, co mají písničky společného?

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Hezký den. Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů. Ta žádala zrušení nižších odměn pro politiky, kteří zároveň působí v obecní i krajské samosprávě. Soud tak potvrdil platnost pravidla, podle kterého tito zastupitelé dostávají plný plat jen od jednoho celku, zatímco druhý jim částku krátí na 40%. Podle soudce zpravodaje Martina Smolka úprava neporušuje právo na spravedlivou odměnu a sleduje legitimní cíl, kterým jsou úspory ve veřejných rozpočtech ve výši až 60 milionů korun ročně. Předkladatel novely Marian Jurečka rozhodnutí uvítal s tím, že stát by neměl politiky ke kumulaci funkcí motivovat. Senátoři naopak neúspěšně argumentovali tím, že souběh rolí je pro samosprávy přínosný a odměna by měla náležet za každou odvedenou práci bez rozdílu. Na železniční trati mezi Štramberkem a Kopřivnicí dopoledne vykolejil nákladní vagon. Poslední vůz soupravy se převrátil na bok, nehoda se ale obešla bez zranění. Trať je v tuto chvíli zcela neprůjezdná a na místě zasahují speciální drážní hasiči. V úseku je zavedená náhradní autobusová doprava, která potrvá až do zítřka. Podle zprávy železnice předpokládá obnovení provozu nejdříve zítra v poledne. Příčiny nehody šetří drážní inspekce, policie na místě asistovat nemusela. Cestující na Novojičínsku tak musí v nejbližších hodinách počítat s velkým zdržením. Na Kroměřížsku se objevilo čtvrté letošní ohnisko nebezpečné newcastleské choroby, tentokrát v chovu v Podhradní Lhotě. Veterináři v místě potvrdili hromadný úhyn drůbeže a okamžitě vyhlásili mimořádná opatření v okruhu 10 kilometrů. Chovatelé v těchto pásmech nesmějí ptáky přemisťovat a musí zajistit jejich izolaci od volně žijících zvířat. Onemocnění, známé jako pseudomor drůbeže, není přenosné na člověka, ale pro chovy je vysoce devastující. Příznaky nákazy připomínají ptačí chřipku. Úřady v desítkách okolních obcí provádějí soupisy všech chovů a dohlížejí na dodržování hygienických pravidel. Hokejový mistr světa Michal Kempný bude hrát za Kladno. Reprezentační obránce do týmu rytířů míří po roce, který strávil ve švédském celku Brynäs. Kempný říká, že rodina se potřebovala vrátit do Česka a kladenská nabídka ho zaujala nejvíce.
2: Zájem byl enormní už delší dobu. Já chci, aby moje rodina byla šťastná, spokojená. Neříkám, že jsme nebyli šťastní a spokojení ve Švédsku, to určitě ne, ale syn půjde do školy brzy a potom, jak jsme se dohodli, tak pro něj prostě bude nejlepší, když budeme tady v Česku.
1: 35-letý hokejový mistr světa z předloňska z Prahy a vítěz Stanleyova poháru z roku 2018 s Washingtonem Michal Kempný se teď připravuje s národním týmem na švédské hry. A my zítra čekáme většinou oblačno, nejprve výjimečně s přeháňkami, od západu pak budou přeháňky a ojediněle také bouřky, později večer ale budou srážky ustávat a ubývat oblačnosti. Naměříme 16 až 20 stupňů, na západě kolem 14. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Zprávy skončily 3 minuty po hodině 14. Pojďme otevřít hudební část hodinky. Marcela Holanová zaspívá Ráno, potom Karel Hála, Hádej Matildo.

0: čas, ani déš, ani sín, ani pláč na začátky neplatí. Ani prach, ani prach, ani prach na začátky neplatí. Ani hr, ani prach, ani sín, ani pěv, ani sník, ani vrát, ani déš, ani sín, ani pláč na začátky neplatí. Ani hr, ani prach, ani sník, ani pěv, ani sník, ani vrát, ani déš, ani sín, ani pláč na začátky neplatí. Ani hr, ani hr, ani hr na začátky neplatí.
1: Jenom já.

Dotek lásky na Českém impulzu od Viany Bartošové. Honza Benešovský u mikrofonu, za chvilku přijde naše turistická dvojice Hanka Kracíková a Mirek Tausik z klubu českých turistů. Kam se vypravíme? Zjistíme, co dělat u Máchova jezera, když počasí nepřeje. To budou cenné tipy, hlavně na léto. Tak si na to počkejte, za chvilku máme Česko rádi a do té doby ještě písničky Vítězslav Vávra, Dívky z diskotek a Eva Pilarová, Rodeo, Český impuls.

0: 9.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 28. čtvrtku.
4: Chcete svému domovu dopřát svěží vzhled? V Jisku najdete širokou škálu novinek ze sortimentu bytového textilu, dekorací i nábytku. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový dezert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání, za malou chvíli další písničky 60. až 80. let. Hana Zagorová zaspívá taky Ronnie Marton a Kardinálové nebo Karel Gott. Ale teď jedeme k Českému moři. Naším cílem je slavné Máchovo jezero, řečené Mácháč.
0: Máme Česko rádi.
2: Máchovo jezero na Česko-Lipsku je stále oblíbeným výletním cílem, hlavně o prázdninách. Pokud zrovna není voda nebo počasí na koupání, můžete si tu půjčit pramičku, šlapadlo nebo si zahrát minigolf. A co by na Mácháči dělal Mirek Tausik z klubu českých turistů?
3: Hezký dobrý den. Já bych se projel po jezeře lodí. Ostatně tam, kde koupíte lístek na lodě, k dostání i moje sběratelská karta. Máchovo jezero brázdí flotila 4 lodí. Mimochodem, Hanko, víte, že lodě si lze pronajmout i na noční jízdy. To je paráda.
2: No, já už na noční jízdy moc nejsem, spíš na denní chůze. No a co byste řekl o okolí?
3: Staré splavy jsou moc hezké na procházku. Mezi vilami prvorepublikové elity nebo třeba k výpusti. Na dosah jsou i hrady Hazenburg nebo Bezděz, ale tam bych si vyšvápl jen v případě, že nebude horko. Teď již pěkný krpál. Také na Máchově jezeře garantují slunce 365 dní v roce.
2: Ale jděte, to nemají ani v italských Dolomitech.
3: A je to tak, garantují. Háček je pěj pouze v tom, že někdy mezi sluncem a pláží se objeví mraky. Ale slunce je tam pořád.
2: Hana Kracíková, máme Česko rádi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Dobré odpoledne, posloucháte Český impuls, otevíráme klenotnici, impulzovic krabičku, ze které vystoupí Lešek Semelka. Jeho šaty z šátků bude komentovat Palo Habera. No a ve 3 hodiny zase hlavní zprávy se vším podstatným, co se odehrává doma, ve světě a ve sportu, a my jsme to zachytili. Tak příjemný poslech, hezké odpoledne, Český impuls, Honza Benešovský.
1: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro jahody 400 gramů za 34,90 a mléko polotučné v Bila klubu za 8,90. Bila, to dobré začíná u nás.
2: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
3: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Palo Habera uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
7: Leška Semelku poznám z divadla aj z Amfory, kde spolu hráváme fotbal. Je to velký člověk, taký, jaký je velký, tak taký aj dobrák. Je s ním velká sranda, ale málo kdo si uvedomí aj to, že je výborný herec. Vždycky sa mi páčila jeho farba hlasu, to krásne vibráto, ktoré ovláda až do dnes. Najviac som ho obdivoval ako speváka Blue Effectu, ale šaty z šátku sú tiež jeho parádne číslo. Tam naozaj ukazuje, čo vie. Myslím, že som ich najprv počul na Bratislavskej líre. Od tej doby sa vždycky poteším, keď tú pesničku počujem.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezké odpoledne. Kriminalisté začali v Českém Švýcarsku ohledávat požářiště. To v sobotu zasáhlo plochu 100 hektarů. Případ vyšetřují jako obecné ohrožení z nedbalosti a zjišťují, jestli oheň vznikl úmyslným zaviněním. Na místě pracují policisté se speciálně vycvičenými psy, kteří hledají konkrétní zdroje hoření. Policie zatím odmítá sdělit přesné místo vzniku požáru, aby neohrozila probíhající řízení. Výše celkové škody není známá a proto zatím nelze určit přesnou trestní sazbu pro viníka. Lokalita mezi Jetřichovicemi a Chřibskou zůstává pod dohledem kvůli riziku podzemního šíření ohně přes kořeny. Zásahu se v náročném terénu účastnili desítky jednotek a vrtulníky z bambivaky. Majitel nelegálního zooparku ve Zvoli u Prahy, Tomáš Machač, musí na výzvu úřadu neprodleně vystěhovat všechna zvířata. Rozhodnutí padlo poté, co veterinární správa v chovu zjistila porušování zákona proti týrání a nevhodné podmínky. Úředníci teď plánují kontrolu, aby zjistili přesný počet šelem, které v uzavřeném areálu zůstávají. Chovatel, z jehož parku v minulosti opakovaně utekly pumy a loni tam policie zastřelila lva, tvrdí, že s úřady spolupracuje. Za nepovolený chov a bezpečnostní incidenty mu hrozí pokuty v řádu stovek tisíc korun. Pokud zvířata nepřemístí sám, zajistí jejich převoz do náhradní péče stát. Pod Krušnohoří se potýká s vysokým počtem dlužníků. Ti často nezvládají splácet. Jen v Karlovarském kraji to je 16 tisíc dospělých. Celé Krušnohoří podle našeho zpravodaje Dušana Valenty tak dominuje v počtu exekucí. Dobré odpoledne, Dušane.
2: Hezký den. Krušnohoří, a je jedno, jestli mluvíme o oblastech na hřebenech nebo o podhůří, je místem, kde se peníze půjčují, ale dluhy se už dál nesplácejí. Údaje z registru SOLU tvrdí, že se tak chová 7% dospělé populace. To v případě Karlovarského kraje. Na Ústecku je vše ještě horší. Kraj je na prvním místě v počtu exekucí. Ekonomové navíc očekávají, že letošek bude zlomový. Bankrotů přibyde hlavně mezi mladými, kterým problémy hrozí až 3x častěji než starší generaci. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: Slovensko od tohoto pátku zruší dvojí ceny nafty. Ty znevýhodňovaly zahraniční řidiče. Opatření Bratislava zavedla v březnu kvůli palivové turistice, narazilo ale u Evropské komise. Ministryně Denisa Saková potvrdila, že spolu s tím končí i limity pro tankování do kanistrů. Vláda Roberta Fica se tímto krokem snaží předejít hrozícím sankcím ze strany orgánů Unie. Navzdory tlaku opozice kabinet odmítá snížit spotřební daň nebo DPH, aby zlevnil pohonné hmoty. Ceny paliv jsou přitom na Slovensku aktuálně vyšší než v Polsku, Maďarsku i České republice. Od pátku tak budou platit jednotná pravidla i ceny pro všechny motoristy bez rozdílu původu. Zítra čekáme oblačno, nejprve jen výjimečně s přeháňkami, během dne ale od západu mohou přeháňky přibývat, ojediněle se mohou objevit i bouřky, později večer pak čekáme od jeho západu ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Naměříme nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů Celsia, na západě se budou držet kolem 14. Ze zpráv je to vše, loučí se Honza Varga.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Všechno víme, zprávy skončily krátce po 15. hodině a teď už vítáme ve vysílání Dalibora Jandu. Písnička Žít jako kaskadér, tady je Honza Benešovský.

0: českém impulzu Arnošt Pátek, sny o tygří lady. Zase tradiční pozvánka na facebookový profil českého impulzu. Občas se tam podívejte, ať nepromeškáte novinky, které občas bývají i u nás v rádiu, tak je tam dáváme. Bývají tam standardně soutěže, různá témata, která můžete lajkovat, komentovat, glosovat. No a taky si najděte nové přátelé, to se občas zadaří na Facebooku. Tak ještě adresa www.facebook.com/český impuls. Těšíme se na vás na internetu.
1: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
3: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Posloucháte Český impuls, středa 6. května, 15:30 odpoledne. Ještě o něco později rozjedeme country hodinku, to bude zase mezi 19. a 20. a zase to berte jako pozvánku pro milovníky táborových ohňů. Pojďme se u toho našeho rádiového pomyslně sejít a poslouchat všechny ty pecky countryové, folkové i trampské. Honza Benešovský zdraví, Český impuls, rádio pro radost ze života.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Miloslav Šimek bude natáčet anketu. Povede se, nepovede, poslechněte si to v pořadu. Smějeme se s Alexandrem Hemalou za půl hodinky ve 16:45. V tento den, to znamená 6. května roku 1840, se ve Spojeném království začala používat první poštovní známka. Penny Black, tak si to pojďme teď připomenout poštovními písničkami. Karel Gott začíná, adresát neznámý, a potom Marika Gombitová, adresa já, adresa ty. Mějte se moc krásně, Honza Benešovský zdraví od mikrofonu a zase zítra po 11. naslyšenou na Českém impulzu.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na toyota.cz.
5: Hudební dvojice
6: Anet, co mají písničky společné?

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Hezké odpoledne. Ministerstvo financí zveřejnilo cenové stropy paliv pro zítřek. Benzín mírně zdraží a nafta zlevní. Maximální cena benzínu se zvýší o 6 haléřů na 44 korun 52 haléřů, zatímco nafta klesne na 44,60. Pohonné hmoty prudce podražily po konfliktu s Íránem, který vedl k blokádě klíčového hormuzského průlivu. Aktuálně světové ceny ropy prudce padají díky naději na brzké ukončení války. Americký prezident Donald Trump totiž signalizoval možnou dohodu, což srazilo cenu ropy pod $100. Během dneška tak trhy zaznamenaly propad cen suroviny o více než 9% za pouhých pár hodin. Policie začala prověřovat IT zakázky Ministerstev práce a místního rozvoje. Týkají se let 2023 až 2025. Trestní řízení vyvolal podnět organizace Transparency International kvůli podezřelým dodatkům. Úředníci podle obvinění navýšili hodnotu smluv o stovky milionů korun bez řádného zdůvodnění. U zakázek na IT služby a poradenství došlo k navýšení cen o limitních 30% původní sumy. Případem se zabývá i Úřad evropského veřejného žalobce, jelikož jde o významné veřejné finance. Ministerstvo práce potvrdilo, že probíhá prověřování, zatím ale není nikdo konkrétní obviněný. Podobné trestní oznámení kvůli těmto zakázkám podali v loňském roce také zástupci Pirátů. Pokud máte rádi dokumenty o přírodě, budete znát Davida Attenborougha. Teď mu můžete také popřát k jeho stým narozeninám. Češi mohou známému popularizátorovi a přírodovědci popřát přes speciální web a poslat mu zdravici. Akci pořádá česká pobočka Světového fondu na ochranu přírody. Ta eviduje už stovky vzkazů, fotek i videí plných vděčnosti. Lidé v přáních nejčastěji děkují za celoživotní inspiraci a vybudování hlubšího vztahu k ochraně přírody. K výzvě se mohou připojit jednotlivci, firmy i školy. Všechna přání Attenborough obdrží pozítří. Přírodovědec proslul dokumenty Planeta Země nebo Modrá planeta a je také klíčovým hlasem ekologie. Americká třída v centru Plzně se změní. V úseku mezi Klatovskou ulicí a Mrakodrapem bude přívětivější k chodcům. Úpravy zúží silnici. Podle naší plzeňské zpravodajky Kláry Fajstové ale přibude stromů.
2: Hezký den. Úpravy za 630 milionů mají takzvaně zličtit horní část Americké. Tudy už přes den projíždí jen MHD a dopravní obsluha. Teď v zúžené vozovce zmizí tři zastávkové zálivy pro trolejbusy, ubydou odbočovací pruhy. Mezi Škroupovou a Prokopovou ulicí vznikne takzvaná smíšená zóna, kde budou ve stejném postavení chodci, cyklisté i vozidla a maximální povolená rychlost 20. Práce začnou v pondělí a skončí v polovině srpna. Vyžádají si odklony linek MHD. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Čekáme zítra většinou oblačno, nejprve výjimečně s přeháňkami. Během dne od západu se mohou objevit přeháňky, ojediněle i bouřky a později večer čekáme ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvíce naměříme 16 až 20 stupňů, na západě jen kolem 14. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Přeji hezké odpoledne, přátelé, a vítejte u našeho zábavného pořadu. Když zábavný, tak pevně věřím, že se budete v průběhu nadcházejících 2 hodin dobře bavit a nebo se alespoň trošičku odreagujete od všednodenních starostí. Dnes je ale Světový den astmatu, tedy tohoto nepříjemného onemocnění dýchacích cest. Postihuje lidi, dá se říci, všech věkových kategorií a stále je, jak jsem se dočetl, tato nemoc nevyléčitelná, jen se dají její přízraky zmírnit. Tak tedy vám všem, koho toto onemocnění potkalo, přeji, abyste s ním vybojovali vítězný boj a třeba vás všechny potěší právě ten humor a vzpomínkové písničky, se kterými teď začínáme. A začneme písničkou, kterou nám zaspívají Iveta Bartošová a Karel Černoch a která se jmenuje V tom.

0: Na Českém impulzu vám, přátelé, hrajeme ve vašem televizoru i mobilní aplikaci, a to jednoduše a v té nejvyšší kvalitě. Naším dalším hostem je Miloslav Šimek, který se tentokrát proměnil v televizního reportéra, který se snaží natočit anketu. No a jako náhodného chodce si vybere Luďka Sobotu. No a protože v podvádět se nemá, tak se zdá, že ten jeho výběr se mu tak nějak vymknul z rukou, dá se říci, že se mu téměř vymstil.
1: Koukám, že si to tady nějak štelujete, koukám, že jste nějaký celý o televize, že budete asi dělat nějaký náhodný rozhovor s nějakým náhodným chodcem někde na ulici, víte?
2: No výborně, mladý muži, vy jste to poznal, skutečně jsem z televize, mým úkolem je tady na ulici natočit náhodný rozhovor s náhodným chodcem k Mezinárodnímu dni žen. Šlo by to, můžeme to natočit s váma?
1: No, to jo. A to bych taky mohl právě taky něco vyhrát?
2: Ne, to byste nemohl, tohle není soutěž, to je jenom taková anketka, víte?
1: To je škoda, že je to jenom taková tetka.
2: Ne, tetka, anketka. A... Vy byste potřeboval něco vyhrát?
1: No, já bych potřeboval, ano.
2: A co?
1: No, já bych ze všeho nejradši chtěl vyhrát, víte to, jak když... se tam, jak to máte, tam, víte? Když...
2: No nevím, právě bych byl rád, že jste mi to řekl.
1: No ne, jak se tam vždycky strčí ruka a nahmátne se všecko.
2: Aha, tak to ne, tady nenahmátnete nic, víte. Ale možná ze své funkce bych vám mohl zařídit za vaši ochotu takovou maličkost nějakou.
1: No to by bylo bezvadný, kdybyste mohl utrousit alespoň maličkost z vaší laskavé funkce.
2: No, a jakou maličkost byste měl zájem?
1: Třeba nějakou úplnou maličkost, třeba knížku.
2: No to je dokonce ušlechtilé, to bych jistě zařídil. Máte nějakou konkrétní knížku na mysli?
1: Mám na mysli takovou tu malou zelenou.
2: Název mě zajímá.
1: Výherní vkladník.
2: Takhle. Mladý muži, já jsem rád, že jste v dobré náladě, že hýříte vtipem.
1: No tak kdo by nehýřil vtipem a nebyl v dobré náladě, když na něj čeká výherní vkladník plná peněz. Mohl byste mi prozradit, kolik na ní bude?
2: To bych nemohl.
1: To je škoda, tak já se nechám překvapit.
2: Podívejte se, mladý muži, vy se skutečně ve své naivitě snad domníváte, že Československá televize vám za pár vět, který jste notabene ještě ani vůbec neřekl, poskytne výherní vkladní knížku plnou peněz, že?
1: Ano.
2: Tak dost, mladej. To není čas na legrace. Já mám si úkoly z redakce a vy nějakej náhodnej chodec ulice mi je nebudete narušovat. Stůjte pěkně uvolněně a odpovídejte na moje otázky. Kamera, berte si ho, jedem. Dobrý den, mladý muži, jistě víte, že se nám blíží pěkný a populární svátek.
1: Který?
2: No na to se snad ptám já vás, ne?
1: Aha, bude Josefa. 19. března, to mi přesně, pač Karel, máte den narození.
2: No dobře, Josef, to je také jistě hezký a populární svátek, ale předtím...
1: Předtím je Edy, to má narozeniny zase Josef.
2: Tak znova. Mladý muži, zapomeňte laskavě na všechny Karly, Edy, Franty a Josefy a vzpomeňte si naopak taky laskavě, než bude pozdě, jaký svátek oslavují všichni muži počátkem března s takovou radostí a úctou.
1: Já se bojím.
2: Když byste se bál, nemáte se čeho bát, já jsem vlídný člověk. S některými náhodnými chodci, s kterými jsem v minulosti dělal náhodné rozhovory, si dodnes dopisuji. Vy si snad nechcete dopisovat?
1: Ne, s vámi rozhodně ne.
2: No tak pěkně odpovídat. Jaký svátek oslaví všichni muži počátkem března?
1: Měsíc knihy.
2: Já ti dám knihy, ty si čáku. Kdo nám přináší v životě tolik radosti, péče a lásky?
1: Knihy.
2: Zapomeň na knihy, ti říkám. A přemýšlej trochu, ke komu se my, muži, v životě utíkáme, když je nám nejhůř?
1: Ke kořalce.
2: Přemýšlej dál. Kdy pijeme kořálku počátkem března?
1: Když je nám nejhůř.
2: Právně. A kdy je ti počátkem března nejhůř?
1: Já nevím.
2: Tak já ti to povím. 8. března je ti nejhůř. Protože se nalokáš kořálky jako ten vepř a zneuctíš ženám jejich důstojný svátek. Je to tak?
1: Ano.
2: Máš veliký štěstí, že jsi se přiznal. Co by si tedy ženám přál k jejich svátku?
1: Abych se polepčil. Abych nebyl, ani když mě budou nutit.
2: Nevymlouvej se na ženy, jak tě tak pozoruju. Ty se asi dlouho nutit nenecháš, viď?
1: Nenechám, hned by si dal panáčka.
2: No, děláš dobře. Moc dobře, že jsi upřímnej. Tak co si myslíš, že nejlepším dárkem od nás mužů ženám k jejich svátku?
1: Knihy. Ne.
2: Právně knihy, ne? Já jsem ti řekl něco o těch knihách.
1: Ano.
2: No tak?
1: O těch knihách
2: Jsem ti to řek, knihy ne. Tak co je nejlepším dárkem?
1: Já už bych chtěl jít domů.
2: Tam nebudeš, ta chvíle tě nezabije. Dokud se nepřiznáš, jaký dárek je nejvhodnějším dárkem od nás mužů, ženám, k jejich svátku, tak tě domů nepustím.
1: No, jsou to všelijaký ty.
2: Konkrétně?
1: Ty všelijaký různý, jo. Třeba...
2: Neukazuj a mluv!
1: Závěsy.
2: Jaký závěsy?
1: Ušní, krční, nosní, ne.
2: Ale sebe bych se pomalu dostal na nervový. To je všechno hezký, že by si ženám kupoval tyhle ty blbosti. Ale ženy od nás mužů potřebují něco jiného.
1: Peníze.
2: Peníze, to si dneska ženy dokáží vydělat sami. Ženy potřebují od nás mužů něco slyšet.
1: Hudbu, hezkou hudbu, Bobek, lásko, mě ubývá sil.
2: No, ale to se moc nechlub ženám, že v tým věku už ti ubývá sil. Ženy potřebují něco jiného slyšet.
1: Já mám nápad.
2: No, konečně, tak to řekni.
1: Vy mě musíte pustit domů. Já nejsem žádný náhodný chodec. Já jsem viděl, jak si to tady štelujete, jak jsem koukal z okna. Myslel jsem, že bych sem vlez a vyhrál všecko. A to jsem si ale blbec dal.
2: Ano, to jsi si blbče, totiž to jsi si chlapče dal. Neměl jsi sem chodit. Pekni si, já ti řeknu, co od nás ženy chtějí 8. března slyšet. Opakuj po mně. Milé ženy, my vám slibujeme, že si vás budeme vážit, že vám budeme pomáhat, že vás budeme milovat, protože jste naše největší. Co? Štěstí! Opakuj to!
1: Já to tak neumím, řekněte to vy.
2: Ty to musíš říct, já jsem z televize, já nejsem náhodný chodec, mě by to nevěřili.
1: A já to nemůžu říct.
2: Jak to?
1: Protože ženy nejsou moje největší štěstí jsou knihy.
2: To není to, ale muset zabít knihomola. Bude, já tě budu mučit. Já s tebou natočím rozhovor v měsíci knihy. Kamera, berte si ho. Dobrý den, mladý muži, když tady tak náhodou klečíte na ulici, můžu se vás zeptat, co se vám vybaví, když řeknu březen?
1: Mají svátek ženy.
2: Počkej, vstaň, pamatuj se. Kde vaším největším přítelem?
1: Ženy.
2: Knihy.
1: Ženy.
2: Knihy.
1: Ženy, vy jste mě knihy definitivně vytlouzali. Já už nebudu číst, budu milovat ženy, bude prásovat na ulicích, v úřadech, na půdách, v parcích ženy, kde
2: jste? Chyťte ho, je to maniak, na to přijde.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
4: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a už užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90, Tesco vejce z podestýlky 30 kusů, velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: To už 4 ráno, nebo víc. Jsem z hůru, koukám na měsíc a nebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí, ať mě klidně soudí.

že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: Za maličkou chvíli budeme, přátelé, mít možnost nastoupit do vězení spolu s Pavlem Landovským. Tak to bude určitě zajímavý zážitek. Ale ještě předtím jsou tu tři písničky. Tu první zaspívá Dalibor Janda a jmenuje se Modré nad hlavou. A pak už nastoupí dvojice Marta Kubišová a Helena Vondráčková Hej, pane zajíci. To vše na Českém impulzu, kde se rádi vracíme k těm nejznámějším písničkám 60. až 80. let.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Je to tak, slíbil jsem vám, přátelé, nástup do vězení, ale já doufám, že i v tuto chvíli nebude nouze o humorné situace. Míním tak proto, že tím naším protagonistou bude Pavel Landovský, skvělý to herec a také znamenitý vypravěč, který tedy rozhodně neprožil nezáživný život.
1: Kolika jsem zavřený v civilu, tak to víckrát, to už ani nepočítám. Zavřený v civilu jsem byl tedy od toho roku 77, od toho 6. ledna jsem byl asi zatčený, jsem teda byl asi 30krát, protože to nás zatýkali, když si vzpomněli, když přijel Brežněv, nebo tak jsme byli furt zavřený, že jako za Rakouska vyváželi žebráky do Korután, aby když to byla korunovace, nebo když byla tak všecky srbský házeče granátů, borvezlika, tak nás tady takhle zatýkali furt, že jo. A pak v Nosno už pak vzniklo strašná spousta srandy. Já se pamatuju, že jednou pro mě přišli ráno ve 6:45 a zvodili mě, že jsem začený takový dva policajti a teďka přijeli jsme do té Ruzině, projdeme tou první bránou a tam byla fronta asi 200 lidí, kteří stáli ve frontě zatčený, s každým byli dva policajti. A jsem říkal, ježišmarja, teď je 6:05, říkám těm svým policajtům. To vypadá na 4 hodiny. No tak to říká, pojďte, já tam mám známýho. Předběh jsem celou frontu. A takhle dělám to. On vytáhl ze spod můj papír, já jsem si vydal kaničky od vody, dal jsem mu řemen a bylo 6:45, už jsem spal v celé. Už jsem spal v celé a ten poslední přijel skutečně ve 4:12. Čili i tam člověk musí mít protekci.
2: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a trvanlivé mléko 1 litr s apkou pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
5: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.

tolikrát. Nechtěj mi lásku brát.

Mohu ti být hrubý, já pochopím. A je to možná hloupost nesmírná, s níž odvážím si přát. Nechtěj mi lásku brát.

nechtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Hezké odpoledne. Policie začala prověřovat IT zakázky ministerstev práce a místního rozvoje týkající let 2023 až 2025. Trestní řízení vyvolal podnět organizace Transparency International kvůli podezřelým dodatkům. Úředníci podle obvinění navýšili hodnotu smluv o stovky milionů korun bez řádného zdůvodnění. U zakázek na IT služby a poradenství došlo k navýšení cen o limitních 30% původní sumy. Případem se zabývá i Úřad evropského veřejného žalobce, jelikož jde o významné veřejné finance. Ministerstvo práce prověřování potvrdilo, zatím ale není nikdo konkrétní obviněný. Hejtman Radim Holiš vyhlásil ve Zlínském kraji zákaz rozdělávání ohňů na volném prostředí.

0: Soud zamítl tak návrh skupiny senátorů na zrušení právní úpravy. Ta se týká politiků, kteří působí paralelně v komunální a krajské samosprávě. Plnou odměnu od letoška vyplácí jenom jeden samosprávný celek, zatímco druhý ji snižuje na 40% částky. Soudce zpravodaj Martin Smolek říká, že úprava nezasahuje do práva na spravedlivou odměnu za práci.
1: A to samotné krácení je potřeba tudíž poměřovat nějakým legitimním cílem. Tady ten legitimní cíl se nabízí a je to úspora prostředků z veřejných rozpočtů, konkrétně z prostředků územních samospráv.
0: Skupina senátorů argumentovala mimo jiné tím, že souběh funkcí na krajské a obecní úrovni je běžný a přínosný. Politici si za svůj čas zaslouží spravedlivou odměnu. Vláda Kanárských ostrovů rebeluje. Ostře kritizuje plán nechat u břehů Tenerife zakotvit loď MV Hondius. Na palubě luxusního plavidla se rozšířil nebezpečný hantavirus, který si už vyžádal 3 oběti z řad cestujících. Šéf místní samosprávy si stěžuje na absolutní nedostatek informací od centrální vlády a žádá o okamžité vysvětlení výběru lokality. Přestože epidemiologové označují riziko pro místní obyvatele za nulové, regionální lídr navrhuje evakuaci přímo do Nizozemska. Podle španělských úřadů je cílem poskytnout pomoc na specializované klinice, která se na podobné epidemie zaměřuje. Zítra čekáme spíše oblačno, nejprve s přeháňkami, během dne od západu se mohou přidat i bouřky, později večer ale čekáme na jihozápadě ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Naměříme k tomu 16 až 20 stupňů, na západě jen kolem 14. To byly zprávy s Honzou Vargou.
2: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Musím se tedy, přátelé, přiznat, že do Moskvy mě tedy rozhodně moje kroky nevedou. Nicméně písnička, která zazněla i ve filmu Bonnie a Clyde podruhé, nás tam zavede, a to spolu s Jirkou Kornem.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Chemie se stala mým hobby, nepovím vám už od které doby. Za vesnicí v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voly, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum.

zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí, s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede hladem. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Vyhledal jsem tudíž agronoma, měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou, vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to ne...

0: na rozum.
1: Tak to asi v našem životě chodí, že když jsme trošičku pokročilejší, myslím tím věkem, takže rádi vzpomínáme na časy minulé, na časy našeho mládí, i když se to nemuselo odehrávat zrovna v těch nejpříjemnějších časech. No a pan Vladimír Menšík je, myslím, odborník v tom, když přibližuje, jak se mu žilo na Moravě. Já pevně věřím, že pohled pana Vladimíra vás i dnes zahřeje na duši.
2: Já se osobně domnívám, že člověk, když má mít fortel v práci, tak ho musí mít i k jídlu. A my jsme, já jsem z chudobnej poměru, ne z tatínkovy strany, to bych hlal. Tady jsem od Řicmanic a tatínek měl tatínka, mýho dědečka, který měl majetek. To byl sedlák, čtvrtláník. Takže já svým dětem jsem říkal, kdyby dědeček býval nebyl tak sexuálně prostě čiperný, tak jste mohli mít fotra kulaka. Ale... Jenomže... Dědeček nadělal mimo tatínkovi ještě 14 sourozenců. Ale zase nesmíme to tak brát, abyste si mysleli, že my jsme nějací prostě třeba z prdelkové, tenkrát nepráškovali, tak ty chlapi byli úplně stavěný, že jo. No ale po mamince to jsem tam, to byla taková chudší rodina, dědeček byl přespolní listonoš, kolikrát s něčím odešel a už se nevrátil domů. No měnili adresy tenkrát lidi, tak to mě těžký. A místo tuzeru se dávali štamprdličky a tohle. No a podívejte se na ty chudobné rodiny a lidi si myslí, že jsem si pomohl jako herec, takže vypadám tak prostě, že mám. No tenkrát by taky nebem tomu říkat pupek, oni říkají pupek, no prostě jsem usedlejší. Ale to není pravda, já jsem takový byl už jako dítě a všichni jsme takový byli. Protože když jsem na křesle pro hosta tvrdil, že naše maminky byly takový hospodinky a speciálně na Moravě, že cokoliv rostlo v okruhu 18 až 20 kilometrů, dovedli naložit, nasolit, zavařit, když nám to všechno pochopitelně nepatřilo. Tak ty to nevěří. Dokonce některé věci nám rodiče doporučili zbaštit rovnou na místě, aby nás cestou zpátky s tím nechytli. Takový to býval. Ale jinak se žilo. Já nechci srovnávat třeba dneska a tenkrát, protože ty manželství dneska jsou narušovány ze všech stran, ne že by byly vztahy těch mladých povrchnější. Ale tenkrát prostě, kdo měl to manželství mých rodičů narušit, když nám chodil akorát zase jiný listonoš a to byl válečný invalida a ještě navíc to dostal rovnou tam. To nebylo možný přece. My jsme to, co tady říkám, že diváci, to se obrací zase k vám, že byste měli nejen na Silvestra, ale vůbec si zaspět, protože to strašně zdraví. Smích a zpěv jsou strašně, ještě jedna věc, o ty nebudu mluvit, ani. Jsou strašně zdraví, protože člověk všecko v sobě uvolní. Hezky si prostě dostane takový nálady, na co by jinak potřeboval nějaký prášky syntetický. A my jsme takhle žili, my jsme celý týden zasvětili tomu, že v sobotu my s tatínkem budeme dělat dvůr a kůlny. To bylo zbytečný, až tatínek pak řekl, tady je bordel, kde je zase ta pilka, zase ta bilbina. Za 2 minuty a děvčata uklízeli doma, protože buď my jsme šli na návštěvu k našim tetičkám, kde měli bratránky a sestřenice, tam přišli ale i k Mocháčkově, nebo oni zase k nám, takže děvčata taky uklidili. Sestřenky, co se dělalo tenkrát, my jsme Turka neznali, vařila se z cigorky káva, aby to bylo vylepšený, tak z peroli to jsme kupovali, protože tam se dal vyhrát hrníček, anebo aluminiová lžička v tom, tak každý to mačka, ale si tam má tu výhru v tom. Maminka upekla bábovku, buchty s povídlama a už se začaly trousit. Maminka vždycky s tatínkem se oblikli, jak dotruhli do černýho. Maminka takovou naškrobenou zástěru a už to chodilo. Tetička Žofínka, tetička Mařenka a bratranci, sestřenice, vlastnice. My na Moravě jsme trošku všichni příbuzní, paž tady byla o něco později z elektrifikace. A šetřilo se petrolejem, tak jsme kolikrát jako v dobrým úmyslu, ale skončili úplně u někoho jiného. No a tak teď jsme... Prostě jsme se sešli, seděli jsme tam a měli jsme, to poslouchejte vy mladí, my jsme měli jako děti dar poslouchat. Já jsem slyšel příběh mýho tatínka, jak byl začenej místo Leciána 100krát. A řekl jsem si ještě o 100 poprvé. A dědeček nás zase vyprávěl, náš dědeček, který si nebyl schopen vzpomenout, když babička řekla, dětku, ty jsi byl venku, jak je tam? Tak dědek povídá, já tam byl jenom chvilku. Babička byla, no tak dobře, ale prší tam nebo svítí slunko a on povídá, mlha, ale už možná padla, aby to ale ze světový války, ale z té Prusko-Rakouský si pamatoval na den všecko, no lhal nám asi, já nevím. Tak mi poslouchali až do chvíle, kdy pak některá tetička se utnula a řekla najednou, zapomněla, že jsou tam děti. Jo, Maška je zase v tom. Ježiš, teď, maminka nás všecky děcka vyházela, vyhodili v obyčejní istrice Jendu, který byl menší postavy takový. Ale on se nebránil, protože věděl, že my děti jdeme do Storoli a budeme si hrát na gynekologii. Takový to bývávalo na Moravě a mohlo by to být zase.
0: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
3: No jaké bys chtěla?
0: No přece ty z Baumaxu.
3: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
0: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová pečeně bez kosti kilo. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
7: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
8: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
9: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.

0: poté, co si vám dovolím nabídnout několik televizních tipů na dnešní večer, vám Marcela Holanová zaspívá píseň Já jsem tvá stála a pak už nastoupí Ivone Přenosilová a její Sklípek. To vše na Českém impulzu, rádiu pro radost ze života.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Jestli platí, jaký dojem uděláte v prvním okamžiku a pak už se nedá změnit, pak to hrdina komedie Fotr je lotr má předem prohrané. Jde se totiž seznámit s rodiči své nadcházející a velká tréma a nešťastná schoda okolností způsobí, že se na něj budoucí tchán, jinak bývalý agent CIA, dívá velmi nedůvěřivě a podezřívavě. A když se náš hrdina začne zaplétat do stále větších lží, zdá se, že jeho sňatek je v nedohlednu. Fotr je lotr, komedie s Robertem De Nirem a Benem Stillem v hlavních rolích, začíná na Prima Max ve 20 hodin. Když začnete své životní smutky, kterých bohužel stále přibývá, tak říkajíc zajídat, můžete se dopracovat až k vysokému stupni obezity. Své o tom ví mladá maminka Karolína, která se právě rozešla s otcem své dcery a hledá způsob, jak začít nový život. Extrémní proměnou projde i před zraky televizních kamer a vy můžete být u toho, když ve 2020 navolíte novu. Velká životní traumata prožila i zpěvačka Bára Vaculíková, dcera Petry Černocké, které po 20letém manželství náhle zemřel manžel. Prožité bolesti jí pomáhala překonat rodina, přátelé, ale též intenzivní psaní deníků. Jaká je její současná situace, prozradí ve své 13. komnatě v 21.05 na ČT1. Přeji hezký nejen televizní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

prince zem. Jde cesta, necesta, tady je má nevěsta.

0: to byla písnička Princezna Zemlejna, která zazněla ve stejnojmenném filmu. Zpíval ji Radek Valenta, ale tento snímek režíroval Zdeněk Troška a ten za maličkou chvíli promluví. Totiž dá nám nahlédnout, jak probíhalo natáčení dnes už legendárních Kameňáků. A nemůže to být jinak, než aby se v hlavní roli objevila bába Kropáčková, tedy dáma, která měla co dočinění s modrým pramenem.
1: Bába Kropáčková, paní Vejvodová, určitě si pamatujete, ta 80-letá babka, která za pomoci modrého pramene znásilňovala muže v Kameňákově. Můžu vám říct, že opravdu, to mě sám pánbu poslal do cesty tuto paní. Šel jsem na metro, zastavil mě jakýsi pán a ptal se mě na jakousi ulici. Já mu to vysvětluju, kudy kam. A z metra vystupovala právě paní Vejvodová, poznala mě po hlase a říká: je, pan režisér, je, pane režisére, podepište se mi. Mě se už podepsal i Rafael Kubelík v 46. A než našla vůbec té kabele kus papíru a tušku, což trvalo takových 5-6 minut, tak mě za tu chvilku stačila říct skoro celý životopis. A já tak na ní koukal a říkal jsem si, no to je úžasná paní tohleto, to já bych potřeboval do filmu na tu roli, neboť jsem mi do té doby ještě neměl obsazenou. A já říkal, paní, vy se mi líbíte. A ona udělala, ale jděte vy. A já tady ne jako, že bych si vás dal do filmu. A ona říkal, a ne, to není možné, paní, je to možný. Opravdu, já říkal, opravdu. Čestný slovo, já panu, čestný slovo. No tohleto, až já řeknu u nás bábám v domově důchodců, tak se tam posadám, a bylo to. To bylo koncem března a začátkem srpna, nebo kdy to točili, produkce přivezla paní Vejvodovou do Týna nad Vltavou, kde jsme natáčeli. Ubytovali jsme ji na hotelu a já jí říkám, paní Vejvodová, mezi 7 a 8 hodinou večer se tady sejdeme v jídelně a já vám zároveň řeknu, co zítra budeme natáčet. 7:30, 8:30, 8:30, 9:15. Paní Vejvodová nikde. 9, na pokoji nebyla, nikde nebyla, v hospodě nebyla. Ježíš Maria, kam se ztratila? 9:30, 9:45 hledáme okolo hotelu. Všude, jestli chudák tam nikde nepadla, neklopítla. Voláme, nikde nic, 10:00, 10:30, už chodíme okolo řeky, tam teče Vltava. Jestli náhodou tam někde se nezamotala a neplave k Orlíku tam, jo. Nahoře takový temnej háj, kdo to tam zná z vás, teda v tom Týně nad Vltavou. Jaba tam leží v oboře nožičky nahoře. No, vy se smějete, mladá paní, bude byli kasárna, jako jo. Hledáme, hledáme, bylo 11:45, my říkám, musíme zavolat policii, to není možný tohleto. A najednou proti nám jdou takový rozjařený chlapci a říkal jeden, ty vole, ale ta bába, ta byla hustá. Já jsem zpozornil, říkal jsem, mladenci, mladenci, jaká bába, jaká hustá. Tam na diskotéce je taková bába na baru, ale ta je skvělá, teda, ta tam řádí jak tajfun. My jsme vešli na diskotéku. Paní Vejvodová seděla na barové židličce, tady měla bílý víno, cigaretu v ruce, tady měla vodku Puškin. Vedle ní na tom baru leželi takhle. 3 úplně ožralí vojáci, ona je zlikvidovala. Po ní nestačili a mi říká, šéfe, podívejte se, to vojsko dneska hovno vydrží, s nima žádnou válku nevyhrajeme. Já říká, paní Vejvodová, kde jste? Tady. Pak kde jste měla být mezi 7 a 8 hodinou? Tady. Zapomněla samozřejmě na to. Tam se jí líbilo, já pak víte, tak jdem spát. Ne, jestli chceš spát, tak mi se tady líbí. Až 4:30 ji doprovodili mládenci domů. A v 7 hodin už seděla v maskérně a už jako zase cigaretu a kafíčko. Jo. Normálně babka Temelínka, vám řeknu, jo. Já vůbec nevím, čím se dopuje, protože tam měla takový energie. Ona okamžitě věděla, kdo na jakém pokoji a s kým bydlí, kdo v kolik hodin od koho šel, ale aby si zapamatovala 2 věty ze scénáře, ani omylem. Ani omylem.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na dek.cz.
4: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
7: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: podal podnět organizace Transparency International kvůli podezřelým dodatkům. Úředníci podle obvinění navýšili hodnotu smluv o stovky milionů korun bez řádného zdůvodnění. U zakázek na IT služby a poradenství došlo k navýšení cen o limitních 30% původní sumy. Případem se zabývá i Úřad Evropského veřejného žalobce. Nižší odměny pro politiky kumulující funkce platí, potvrdil to ve svém nálezu Ústavní soud. Zamítl tak návrh skupiny senátorů na zrušení právní úpravy. Ta se týká politiků, kteří působí paralelně v komunální a krajské samosprávě. Plnou odměnu od letoška vyplácí jenom jeden samosprávný celek, zatímco druhý ji snižuje na 40% částky. U Lišova na Českobudějovicku pyrotechnici zlikvidovali stovky kusů nebezpečné staré munice. Nález obsahoval 400 kulometných nábojů, dělostřelecký granát a desítky protitankových střel. Část arzenálu zničili přímo na místě, zbytek policisté bezpečně odvezli k odborné likvidaci. S příchodem jara a častějšími výlety do přírody počet podobných nálezů v celém kraji výrazně roste. Policie proto varuje, že i zlá výbušnina může reagovat na sebe menší otřes nebo neopatrný pohyb. Ve věku 87 let zemřel zakladatel americké televizní stanice CNN Ted Turner. Úmrtí mediálního magnáta, filantropa a jachtaře oznámila CNN. Dnes už legendární stanici s nepřetržitě vysílanými zprávami Turner vytvořil v roce 1980. Rodex Ohio podle agentury AFP poslední roky trpěl demencí. Zítra nás čeká většinou oblačné nebe, místy přehánky, ojediněle bouřky. Naměříme nejčastěji kolem 18 stupňů, na západě bude jen kolem 14, na Moravě naopak až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: vyhrajete tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
4: Rádio Český impuls.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A trvanlivé mléko 1 litr s apkou pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
2: Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký den. V přírodní lokalitě Červeňák v Pardubicích číhalo překvapení. Dnes popoledni tedy pyrotechnici našli protitankovou minu. Bezpečně ji zlikvidovali. Oblast bývala vojenským cvičištěm. V současnosti ji město dává dokupy a platí tam zákaz vstupu. Někteří lidé ho ale nerespektují a riskují. Policie proto na lidi apeluje, aby zákaz vstupu neignorovali a do těchto míst nechodili. Město Pardubice obnovuje 20-hektarový areál od podzimu loňského roku. Ještě minimálně rok bude zavřené. Hasiči v Národním parku zasahují už pátým dnem, ode dneška bez helikoptér. V terénu ještě dopoledne bylo kolem 370 hasičů. Odpoledne některé jednotky začaly balit a vracely se na své základny. Večer se rozhodne, kolik hasičů zůstane přes noc. Zásah v terénu Národního parku hasičům prověřuje fyzičku. Dohašovací práce znamenají to, že s termokamerou v ruce a vakem na zádech plným vody a nářadím prohledávají metr po metru schořelé plochy a hledají skrytá ohniska. Ta se často schovávají hluboko v kořenech nebo pod skalním masivem. Přitom se hasiči pohybují v prudkých svazích a skalách. Česko musí podle

0: druhého finalistu. Bayern Mnichov bude hostit obhájce trofeje Paris Saint-Germain, kteří před týdnem doma ve strhujícím prvním semifinále zvítězili 5-4. Odveta je na programu od 21 hodin. Vítěz si 30. května zahraje s Arsenalem o trofej. Arsenal v úterý vyřadil Atletico Madrid. I zítra nás čeká převážně oblačno, občas s přeháňkami nebo s bouřkami, většinou s teplotami kolem 18 stupňů, na západě Čech bude o něco chladněji, tam naměří kolem 14 stupňů Celsia, na Moravě se naopak oteplí až na 23. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
1: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

Ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910,

a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

0: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Český impuls.

a tisíc dohadů. Proč sám být mám z těch lidí?

0: spáchal hřích.
1: Každý večer v rytmu country. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

kravatou, na bedně vodu whisky. Stojím s dlouhým obojkem, jak stájovej pinč. Tu kravatu, co nosím, mě na vlík soudce lynč.

0: že z těch lodí, o kterých všichni sníme, nikdy žádná pro nás neplula přes oceán. Byla jsem ráda za všechny šťastné chvíle, chcete-li, u přepážky vám je nevzdám. Nechce se vždycky jen smát anebo brečet, nedá se vždycky všemu rozumět. Co po vodě v moři, to je po lidských řečech, v srdci to hoří a už nehřeje.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na Toyota.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko 1 litr s apkou pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4. Český impuls.

Když květina svobody hynula, národ se probudila neochvějně. Když květina svobody hynula, národ se probudila neochvějně. Vykročil z onoho minula, vykročil z onoho minula, jo, kde všichni měli mít stejně.

Ruka, co z tribuny kynula, společně přišli jsme od někud z minula, jo, a zřejmě jí odejdem stejně. A zřejmě jí odejdem stejně. Šedivá brána, co splynula s bránama podobně šedivým hejně. Šedivá brána, co splynula s bránama podobně šedivým hejně. Šedivá brána, co splynula, zmateně přilítla od někud z minula, jo, i dneska je šedivá stejně. I dneska je šedivá.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Hezký den. Benzín bude zítra dražší, nafta naopak zlevní. Maximální ceny pohonných hmot se ve čtvrtek změní o jednotky haléřů. Litr benzínu oproti dnešku zdraží o 6 haléřů na 44,50. Naopak nafta mírně zlevní, čerpací stanice ji budou smět prodávat nejvýš za 44 koruny 60 haléřů za litr. To je o 8 haléřů méně než dnes. Ministerstvo financí bude o cenách paliv rozhodovat i v květnu. Hasiči ve Zlíně se bojí současného sucha. Město proto vyhlásilo období nepříznivých klimatických podmínek. V celém Zlínském kraji platí zákaz rozdělávání otevřeného ohně na volném prostranství.

0: Lidem se otevírá po 10 letech. Bude přístupný zdarma od března do konce října, tedy stejně jako ostatní hradní zahrady. Součástí zahrady jsou nové lavičky i stoly s židlemi. Hartigovskou zahradu tvoří dvě terasy propojené dvouramenným schodištěm. Horní část je charakteristická vzrostlým tisem červeným a alejí popínavých růží. Současnou podobu získala zahrada v 60. letech minulého století. Tři čeští tenisté postoupili v Římě do druhého kola. Na antukovém turnaji dnes uspěli Vít Kopřiva, Kateřina Siňaková a Tereza Valentová. Naopak Sára Bejlek balí a jede domů. Dnes by ještě v Římě měla hrát Karolína Plíšková. I zítra bude většinou oblačno, místy s přeháňkami, ojediněle s bouřkami a s teplotami v rozmezí 12 až 23 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
1: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Na telefonu, na tabletu i na počítači hraje rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den. Jak se jmenuje písnička, kterou právě hrajeme? A kdo ji zpívá? To vám ukáže nový přehrávač rádia Český impuls. Stahujte na www.českýimpuls.cz. Zdarma!

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Český impuls.
1: Hej, kam jedete?
2: Brodu.
1: Vemte mě kousek sebou.
2: Tak si sedněte.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sem se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jí spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Přidejte se k našemu rádiovému táboráku na středních vlnách AM 981 kHz.
1: Tisíc směr, těch tisíc směr, a jeden směr, a jeden cíl.
0: Hrajeme vám country, folk a trampské písničky. Každý den po 7. večer na rádiu Český impuls.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Nižší odměny pro politiky kumulující funkce platí. Potvrdil to ve svém nálezu Ústavní soud. Zamítl tak návrh skupiny senátorů na zrušení právní úpravy. Ta se týká politiků, kteří působí paralelně v komunální a krajské samosprávě. Plnou odměnu od letoška vyplácí jenom jeden samosprávný celek, zatímco druhý ji snižuje na 40% částky. Soudce zpravodaj Martin Smolek říká, že úprava nezasahuje do práva na spravedlivou odměnu za práci.
2: A to samotné krácení je potřeba tudíž poměřovat nějakým legitimním cílem. Tady ten legitimní cíl se nabízí a je to úspora prostředků z veřejných rozpočtů, konkrétně z prostředků územních samospráv.
1: Skupina senátorů argumentovala mimo jiné tím, že souběh funkcí na krajské a obecní úrovni je běžný a přínosný. Politici si podle nich za svůj čas zaslouží spravedlivou odměnu. V Českém Švýcarsku je vše na dobré cestě. Hasiči snížili stupeň poplachu z nejvyššího na třetí. Je možné, že ve čtvrtek vyhlásí likvidaci požáru. Někteří hasiči už se postupně vrátili na základny. Přes noc zůstává na místě 5 dobrovolných jednotek a hasiči ze 3 krajů. Musí zkontrolovat celé požářiště, pomáhají jim přitom termokamery. Během noci nad místem budou opět létat drony. Požár vypukl v sobotu odpoledne mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou. Vyšetřovatelé už zjišťují příčinu požáru v Národním parku. Lidé a obce se můžou vyjádřit k dopadům těžby lithia v Krušných horách. Ministerstvo zveřejnilo dokumentaci k vlivu těžby zpracování rud na Cínovci na životní prostředí. Jakmile budou informace portálu České informační agentury životního prostředí zveřejněné na úřední desce Ústeckého kraje, začne 30denní lhůta na zaslání připomínek. Těžbu plánuje společnost Geomet. Rudu s obsahem lithia chce těžit hlubiny způsobem. Záměr je plánovaný na 30 let. Obyvatelé Teplicka se bojí dopadů na zdraví a kvalitu života. Upozorňují na nestabilní cenu lithia. Strach mají z nárůstu dopravy, zničení životního prostředí i statusu lázní a turistických cest. Ostravský obvod Poruba začal s rozsáhlou proměnou zámeckého parku. Bude stát víc než 36 milionů korun. Novým prvkem bude v parku Altán o výměře 80 metrů čtverečních.
3: Altán bude mít asymetrický tvar připomínající 6 zvlněných betonových kalichů. Mohou se v něm pořádat koncerty, hrát

0: Vítězství zdarma otevře veřejnosti jinak nepřístupný Lichtenštejnský palác v Praze. Palác na pražské Kampě slouží jako reprezentační objekt státu. V minulosti v něm během cest do Česka bydleli třeba britská královna Alžběta II. Nebo japonský císař Akihito. Trasa prohlídky Lichtenštejnského paláce povede přes reprezentační salonky, zlatý a hnědý sál i další historické prostory s výhledy na Karlův most a siluetu pražského hradu. Součástí návštěvy je i možnost vstupu do přilehlých prostor směrem k palácové zahradě, která navazuje na park Kampa. Vstup je bezplatný a není nutná předchozí registrace. Čtvrtek bude většinou oblačný, místy s přeháňkami, ojediněle s bouřkami a s teplotami kolem 14 stupňů na západě až po 23 stupně na Moravě.
1: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Ráno vysíláme pod Peřinu. Nevstávejte. Hrajeme písničky 60. až 80. let. Čteme za vás noviny. Překládáme počasí do lidské řeči. Říkáme, co hezkého vás dnes potká. Prostě udělejte si ráno pár minut pro sebe. Už od 6. na rádiu Český impuls.

Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem,

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Modré sklíčko, rozbité vázy,

Rádio Český impuls. To jsou české písničky 60. až 80. let. Celý den. Adresa já, adresa ty. Výjimka potvrzuje pravidlo. Hrajeme vám i slovensky. Každou hodinu. Poslouchejte rádio na středních vlnách. AM 981 kHz. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Přes Česko přechází zvlněná studená fronta. Díky tomu jsou v Čechách lokální přeháňky a bouřky. První dvě se vytvořily už po 14. hodině v závětří Šumavy u Klatov a poblíž Strakonic. U slap ve středočeském kraji se odpoledne dokonce vyskytla první výrazná supercela letošního roku. Jak informuje web Novinky.cz, tato izolovaná rotující bouře vyprodukovala v regionu od slap k Týnci nad Sázavou několika centimetrové kroupy a přívalový déšť s krátkodobými úhrny kolem 20 litrů vody na metr čtvereční. Jak upozornil Český hydrometeorologický ústav na sociálních sítích, s bouřkami se dá počítat i v příštích hodinách. Španělsko nakonec přijme výletní loď s Hantavirem. Madrid oznámil, že loď by měla ke Kanárským ostrovům připlout do 4 dnů. Úřady to zdůvodňují mezinárodním právem a humanitárními ohledy. Na lodi zemřeli nejspíš v souvislosti s virem 3 lidé. Loď je na Kapverdách, které nemají potřebné zdravotnické vybavení. Cestující a posádka budou po přistání na Kanárech smět loď opustit za přísných bezpečnostních opatření. Vyšetří je

0: který byl na lodi. Podle dostupných informací českých úřadů na výletní lodi není žádný Čech. Česko musí podle ministra obrany posilovat spojenecké vazby. Jaromír Zuna to prohlásil při vzpomínkovém aktu u plzeňského památníku Díky Ameriko v rámci ukončení slavností svobody. Hlavní akce se u žulových pylonů na americké třídě koná vždy 6. května, tedy v den, kdy američtí vojáci vstoupili v roce 45 do města. Podle ministra Zuny je Plzeň místem, kde se svoboda znovu nadechla.
1: Nyní je na nás, abychom si ji udrželi i v budoucnosti. Rezort obrany si je proto své odpovědnosti hluboce vědom. Naším úkolem je chránit bezpečnost země, posilovat spojenecké vazby a rozvíjet moderní armádu, která je připravena bránit svobodu i dnes.
0: Vzpomínkovým aktem skončily šestidenní slavnosti svobody. Akci letos mimo jiné navštívili i 2 století američtí váleční veteráni. Rabín na Klatovsku vymění vodoměry za nové. Město s 500 obyvateli to chce stihnout do prázdnin. Starosta Miroslav Kraucher chce, aby odečty byly rychlejší.
2: Díky těm vodoměrům, oni jsou velice přesní, se dokáže zjistit i, že mají průtok. Někomu třeba protejká přetlakový ventil na boileru a je to ultrazvukové měření, to pozná i kapku, že protekla jakoby tím vodoměrem.
0: Nové vodoměry se dostanou do všech domů, včetně chalup místních rekreantů. Milovníci přírody budou znát Davida Attenborougha. Teď mu Češi můžou popřát k jeho stým narozeninám. Zdravit si známému přírodovědci je možné poslat přes speciální web. Akci pořádá česká pobočka Světového fondu na ochranu přírody. Eviduje už 100 vzkazů, fotek i videí. Lidé v přáních nejčastěji děkují za celoživotní inspiraci a vybudování hlubšího vztahu k ochraně přírody. K výzvě se můžou připojit jak jednotlivci, tak firmy nebo školy. Všechna přání Attenborough dostane pozítří. Přírodovědec proslul i řadou dokumentů. Série Naše planeta je momentálně dostupná na Netflixu. Přes den čekáme většinou oblačno, místy s přehánkami nebo bouřkami. Na západě bude kolem 14 stupňů, v Čechách naměříme kolem 18. Na Moravě se oteplí až na 23.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

středu v 11:30 vychází hudební kalendář. Mluvíme se zpěváky, skladateli, textaři. Zajímá nás, jak vznikaly hity, ve kterém studiu se natáčelo, kdy písnička poprvé běžela v rádiu, proč se měnil název. Ptá se expert na české písničky Zdeněk Sekanina.

Rádio Český impuls žije na Facebooku. Fotky z rádia, známé hlasy, kamarádi z vysílání, ty všechny tam najdete. Každý den témata, o kterých se mluví. Narozeniny slavných, kvízy, ankety, hry o ceny. To je Facebook Rádia

tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlen a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zubicení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říkám zaplať Bůh, tak všechno sama zaplatí. Já nenávidím dluh, to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží, ne všichni muži u žen.

to nebyl jenom klam, nač dosud ráda vzpomínám. Já schovala jsem pláč,

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Na výletní lodi s hantavirem by neměl být žádný Čech. Večer to na X uvedla hygienická služba. Na lodi zemřeli nejspíš v souvislosti s virem 3 lidé. Nakažených je zřejmě 8 dalších. Výletní plavidlo už vyplulo od Cap Verde a směřuje ke španělským Kanárským ostrovům. Do přístavu ostrova Tenerife by se loď měla dostat v sobotu. Na palubě je téměř 150 lidí, včetně posádky.

0: Vyšší ceny paliv, ty se v následujících měsících promítnou i do jiných kategorií. Ekonom Petr Dufek předpovídá, že inflace postupně stoupne ke 3% právě kvůli drahé ropě a zemnímu plynu.
1: Které se postupně promítají nejenom do cen pohonných hmot, ale i do ceny elektrické energie. A ta právě bude tím hlavním inflačním faktorem pro následující měsíce. Je jenom otázkou času, kdy energetické společnosti začnou přepisovat svoje ceníky.
0: Analytici zároveň nepředpokládají, že by Česká národní banka kvůli vyšší inflaci už zítra zvýšila úrokové sazby. Benzín bude ve čtvrtek dražší, nafta naopak zlevní. Maximální ceny pohonných hmot se ve čtvrtek změní o jednotky haléřů. Litr benzínu oproti dnešku zdraží o 6 haléřů na 44,50. Naopak nafta mírně zlevní. Čerpací stanice ji budou moci prodávat nejvýš za 44 koruny 60 haléřů za litr. Ministerstvo financí bude o cenách paliv rozhodovat po celý květen. Pod Krušnohoří se potýká s vysokým počtem dlužníků. Jen v Karlovarském kraji jde o 16 000 dospělých.
2: Krušnohoří, a je jedno, jestli mluvíme o oblastech na hřebenech nebo o Podhůří, je místem, kde se peníze půjčují, ale dluhy se už dál nesplácejí. Údaje z registru Solu tvrdí, že se tak chová 7% dospělé populace, to v případě Karlovarského kraje. Na Ústecku je vše ještě horší. Kraj je na prvním místě v počtu exekucí. Ekonomové navíc očekávají, že letošek bude zlomový. Bankrotů přibyde hlavně mezi mladými, kterým problémy hrozí až 3x častěji než starší generaci. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Veřejnosti se otevřela další část Pražského hradu. Tentokrát Hartigovská zahrada. Prostor je součástí komplexu jižních zahrad. Lidem se otevírá po 10 letech. Bude přístupná zdarma od března do konce října, tedy stejně jako ostatní hradní zahrady. Součástí zahrady jsou nové lavičky i stoly s židlemi. Hartigovskou zahradu tvoří dvě terasy propojené dvouramenným schodištěm. Horní část charakterizuje vzrostlý tys červený a alej popínavých růží. Současnou podobu získala zahrada v 60. letech 20. století. Její otevření se zúčastnila i manželka prezidenta Eva Pavlová. Čtvrtek bude většinou oblačný, místy s přeháňkami, ojediněle s bouřkami a s teplotami kolem 14 stupňů na západě až po 23 stupně na Moravě.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Alexandr Hemala vysílá na rádiu Český impuls. Odpoledne od 4. Saša uvádí scénky a vtipy, které vám zlepší den. Smějeme se s Miloslavem Šimkem, Vladimírem Menšíkem nebo Ivou Jančurovou. Od pondělí do pátku na Českém impulzu. To je rádio pro radost ze života.

v čase naší zašlý slávy. A slova městem neředěná,

času se podívá a řekne, je to dobrý.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení, někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

hledáme nové cesty k vám. Rádio Český impuls uslyšíte i ve svém televizoru v DVBT2. Nově po celé České republice. Spustěte v menu svého televizoru automatické ladění a pak už poslouchejte české písničky 60. až 80. let. Celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Nově i ve vašem televizoru.

Tahle píseň je stará, velice stará. Složil jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával jí prý svým přátelům rybářům a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé Nápoli a o tomhle městě se v ní také zpívá.

Mohu jsem byl jako šíl. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil. No co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval. Už nenaskočil, ta bestie jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám, až ucítil jsem sladkou vůni píp.

dvě piva šplích. A než jsem se vám otočil, motor Jeepu naskočil a od těch dob mě nějak přešel smích. Já nosil pivo v laboru pro tuhle pivní potvoru, jen když jel nádrž piva plnou jel.

že mi ten auťák asi někdo štíp. Já prolez všechny pivnice, co jsou u naší silnice, však před žádnou se nemotal můj džíp. No řeknu vám, dodnes silnej pocit mám, že si prostě sám na pivo jel. Zahlíd ho parťák, jak směrzal na nejbližší pivovar, a od těch dob už jsem ho neviděl.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Nižší odměny pro politiky kumulující funkce platí. Potvrdil to ve svém nálezu Ústavní soud. Zamítl tak návrh skupiny senátorů na zrušení právní úpravy. Ta se týká politiků, kteří působí paralelně v komunální a krajské samosprávě. Plnou odměnu od letoška vyplácí jenom jeden samosprávný celek, zatímco druhý ji snižuje na 40% částky. Soudce zpravodaj Martin Smolek říká, že úprava nezasahuje do práva na spravedlivou odměnu za práci.
2: A to samotné krácení je potřeba tudíž poměřovat nějakým legitimním cílem. Tady ten legitimní cíl se nabízí a je to úspora prostředků z veřejných rozpočtů, konkrétně z prostředků územních samospráv.
1: Skupina senátorů argumentovala mimo jiné tím, že souběh funkcí na krajské a obecní úrovni je běžný a přínosný. Politici si podle nich za svůj čas zaslouží spravedlivou odměnu. V Českém Švýcarsku je vše na dobré cestě. Hasiči snížili stupeň poplachu z nejvyššího na třetí. Je možné, že ve čtvrtek vyhlásí likvidaci požáru. Někteří hasiči už se postupně vrátili na základny. Přes noc zůstává na místě 5 dobrovolných jednotek a hasiči ze 3 krajů. Musí zkontrolovat celé požářiště, pomáhají jim přitom termokamery. Během noci nad místem budou opět létat drony. Požár vypukl v sobotu odpoledne mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou. Vyšetřovatelé už zjišťují příčinu požáru v Národním parku. Česká televize začne po radních vymáhat odškodné. Veřejnoprávní televize začne s radními ČT jednat o úhradě škody za fakt, že před 6 roky nezákonně odvolali dozorčí komisi a té televize pak musela uhradit odškodné. Celková škoda se podle dřívějších informací blíží 4 milionům korun. Podle Nejvyššího soudu rozhodnutí rady není výkonem státní moci a odpovědnou

0: Otrokovicích.
1: Rekonstrukce 25 areálů zlínských městských lázní už byla absolutní nutností. Radnice vydala na generální opravu 9 milionů korun, teď mizí keramické obklady, nové budou vstupy do vody i folie, která pokryje dno a stěny bazénu. Plno fachmanů je také na dně bazénu na koupališti v sousedních Otrokovicích. Tam vyjde oprava na 2,5 milionu korun. Na obou místech by vodomilové měli stihnout ještě tuto blížící se sezónu. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
0: V pátek se na den vítězství zdarma otevře veřejnosti jinak nepřístupný Lichtenštejnský palác v Praze. Palác na pražské Kampě slouží jako reprezentační objekt státu. V minulosti v něm během cest do Česka bydleli třeba britská královna Alžběta II. Nebo japonský císař Akihito. Trasa prohlídky Lichtenštejnského paláce povede přes reprezentační salonky, zlatý a hnědý sál i další historické prostory s výhledy na Karlův most a siluetu Pražského hradu. V součástí návštěvy je i možnost vstupu do přilehlých prostor směrem k palácové zahradě, která navazuje na park Kampa. Vstup je bezplatný a není nutná předchozí registrace. Čtvrtek bude většinou oblačný, místy s přeháňkami, ojediněle s bouřkami a s teplotami kolem 14 stupňů na západě až po 23 stupně na Moravě.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan,

vyšel ven ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Všechno má svá pravidla, své zákony. Má je i tento svět. A tím, kdo je určil, byl čas. Po noci přichází den, střídají se týdny, měsíce, roky a staletí. Lidé se rodí, prožívají své všední dny i chvíle, které stojí za to. A když přijde jejich podzim, přenechávají svět dětem. A ty pak jdou po cestě, kterou šli ti, kteří tu byli před nimi. Přesto se však zdá, že všechno není vždy stejné. Každý den nesvítí slunce, bouře nepřináší vždy zkázu, přátelé nepotkáváme najednou. Proč nebyl čas důsledný? Snad proto, že jinak nemohl, nebo pouze z rozmaru. Jsou tedy roky 1848, 78, 1918, 38, 48, i rok 1968 náhodné? Přičinili se o ně lidé, nebo jsou řadou, kterou stanovil čas? Povím vám podivný příběh. Příběh tím podivnější, že je skutečný. Jeho události odděluje navzájem 100 let. Všichni znáte jména Lincoln a Kennedy. Oba byli prezidenty Spojených států a oba byli zavražděni. Lincoln byl zvolen prezidentem v roce 1860, Kennedy v roce 1960. O 100 let později. Jejich nástupci měli v obou případech jméno Johnson. Oba byli demokraty a oba pocházeli z jihu. Andrew Johnson se narodil

oba vrahové uskutečnili svůj čin před očima manželek svých obětí. Oba si pro něj vybrali pátek a oba zemřeli dřív, než přišli před soud. John Wilkes Booth, vrah Lincolna, se narodil roku 1839. Lee Harvey Oswald, roku 1939. O 100 let později. Tajemník prezidenta Lincolna se jmenoval Kennedy. Den vraždy mu radil, aby nechodil do divadla. Tajemník prezidenta Kennedyho se jmenoval Lincoln. I on jej před cestou dodala Subarová. John Wilkes Booth střílel v divadle a jeho střely směřovaly ke skladišti. Lee Harvey Oswald střílel ze skladiště a jeho střely směřovaly k divadlu. Jména Lincoln i Kennedy mají 7 písmen. Jména Andrew Johnson a Lyndon Johnson mají 13 písmen. Jména John Wilkes Booth i Lee Harvey Oswald mají 15 písmen.

našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Na výletní lodi s hantavirem by neměl být žádný Čech. Večer to na X uvedla hygienická služba. Na lodi zemřeli nejspíš v souvislosti s virem 3 lidé. Nakažených je zřejmě 8 dalších. Výletní plavidlo už vyplulo od Kap Verd a směřuje ke španělským Kanárským ostrovům. Do přístavu ostrova Tenerife by se loď měla dostat v sobotu. Na palubě je téměř 150 lidí, včetně posádky. Po připlutí na ostrov by měli všichni projít a lékařským vyšetřením, pak by je měli jejich země přepravit domů. Zatím není jasné, odkud přesně se hantavirus na výletní loď dostal. Jde o vzácné dýchací onemocnění, kterému předcházejí bolesti hlavy, žaludku nebo horečka. Na nákazu zatím neexistuje léčba. Lidé a obce se můžou vyjádřit k dopadům těžby lithia v Krušných horách. Ministerstvo zveřejnilo dokumentaci k vlivu těžby zpracování rud na Cínovci na životní prostředí. Jakmile budou informace portálu České informační agentury životního prostředí zveřejněné na úřední desce Ústeckého kraje, začne 30-denní lhůta na zaslání připomínek. Těžbu plánuje společnost Geomet. Rudu s obsahem lithia chce těžit hlubinným způsobem. Záměr je plánovaný na 30 let. Obyvatelé Teplicka se bojí dopadů na zdraví a kvalitu života. Upozorňují na nestabilní cenu lithia. Strach mají z nárůstu dopravy, zničení životního prostředí i statusu lázní a turistických cest. V Plzeňském kraji se s květnem rozjeli cyklobusy. Autobusy dovezou vyznavače cyklistiky i z Koly na Šumavu, do Českého lesa, Brd i na severní Plzeňsko. V jízdních řádech je ale i nová, dokonce mezinárodní autobusová linka, která sveze cyklisty i jejich kola.
1: Od 14. června začne v pracovních dnech jezdit třikrát denně autobus mezi Tachovem a bavorským městem Bernau. O víkendech bude končit až městečku Tischenreuth. Právě na víkendové spoje bude nasazovan dlouhý autobus pro 77 pasažérů s držákem na převoz až 5 kol. Na provoz téhle linky kraj finančně přispějí město Tachov a bavorský okres Tischenreuth. Jen doplním, že v Plzeňském kraji mají letos cyklobusy 15 tras. Na těch nejvytíženějších je za autobus připojen vlek pro 22 kol. Jezdit budou do poloviny října. Z Plzně Petr Ježek, Mladá fronta Dnes.
0: Ostravský obvod Poruba začal s rozsáhlou proměnou zámeckého parku. Bude stát víc než 36 milionů korun. Novým prvkem bude v parku Altán o výměře 80 metrů čtverečních.
2: Altán bude mít asymetrický tvar připomínající 6 zvlněných betonových kalichů. Mohou se v něm pořádat koncerty, hrát divadlo a bude vhodný i pro svatební obřady. Znamená to tedy, že prostor, který se nachází v bezprostřední blízkosti porubského zámku,

0: Výběr tří korunek v tomto ročníku Eurohockey Tour vyhrál všech 9 zápasů. Švédové mají v tabulce díky 9 výhrám náskok 13 bodů před druhým Českem a už minulý týden si na českých hrách v Českých Budějovicích zajistili celkový triumf. Duel začne v Katena aréně od 19 hodin. Čtvrtek bude většinou oblačný, místy s přeháňkami, ojediněle s bouřkami a s teplotami kolem 14 stupňů na západě až po 23 stupňů na Moravě.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
1: Někdo háčí kráčet v brnění, má na něm rádoby erb. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur. Moudrý král princeznin bratranec, když vdával svých pět dcer, řek to dál nesnesu a prchnul do lesu, žádný ženich nemá R, kdo nemá R, ztrácí charakter.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve dvě.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Nižší odměny pro politiky kumulující funkce platí. Potvrdil to ve svém nálezu Ústavní soud. Zamítl tak návrh skupiny senátorů na zrušení právní úpravy. Ta se týká politiků, kteří působí paralelně v komunální a krajské samosprávě. Plnou odměnu od letoška vyplácí jenom jeden samosprávný celek, zatímco druhý ji snižuje na 40% částky. Soudce zpravodaj Martin Smolek říká, že úprava nezasahuje do práva na spravedlivou odměnu za práci.
2: A to samotné krácení je potřeba tudíž poměřovat nějakým legitimním cílem. Tady ten legitimní cíl se nabízí a je to úspora prostředků z veřejných rozpočtů, konkrétně z prostředků územních samospráv.
1: Skupina senátorů argumentovala mimo jiné tím, že souběh funkcí na krajské a obecní úrovni je běžný a přínosný. Politici si podle nich za svůj čas zaslouží spravedlivou odměnu. V Českém Švýcarsku je vše na dobré cestě. Hasiči snížili stupeň poplachu z nejvyššího na třetí. Je možné, že ve čtvrtek vyhlásí likvidaci požáru. Někteří hasiči už se postupně vrátili na základny. Přes noc zůstává na místě 5 dobrovolných jednotek a hasiči ze 3 krajů. Musí zkontrolovat celé požářiště, pomáhají jim přitom termokamery. Během noci nad místem budou opět létat drony. Požár vypukl v sobotu odpoledne mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou. Vyšetřovatelé už zjišťují příčinu požáru v Národním parku. Česká televize začne po radních vymáhat odškodné. Veřejnoprávní televize začne s radními ČT jednat o úhradě škody za fakt, že před 6 roky nezákonně odvolali dozorčí komisi a té televize pak musela uhradit odškodné. Celková škoda se podle dřívějších informací blíží 4 milionům korun. Podle nejvyššího soudu rozhodnutí rady není výkonem státní moci a odpovědnou tak je ČT. Podle soudu také nejde o omluvy. Právní omyl. Do Rady České televize přitom znovu kandidují mimo jiných Pavel Matocha, Roman Bradáč, Luboš Ksaver Veselý a Jiří Šlégr, kteří v roce 2020 svým nezákonným odvoláním komise 4milionovou škodu televizi způsobili. Na Zlínsku finišují opravy bazénů na koupalištích. Řemeslníci teď pracují v krajském městě i v sousedních Otrokovicích.
3: Rekonstrukce 25 areálů zlínských městských lázní už byla absolutní nutností. Radnice vydala na generální opravu 9 milionů korun, teď mizí keramické obklady, nové budou vstupy do vody i folie, která pokryje dno a stěny bazénu. Plno fachmanů je také na dně bazénu na koupališti v sousedních Otrokovicích. Tam vyjde oprava na 2,5 milionu korun. Na obou místech by vodomilové měly stihnout ještě tuto blížící se sezónu. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
1: V pátek se na den vítězství zdarma otevře veřejnosti jinak nepřístupný Lichtenštejnský palác v Praze. Palác na pražské Kampě slouží jako reprezentační objekt státu. V minulosti v něm během cest do Česka bydleli třeba britská královna Alžběta II. Nebo japonský císař Akihito. Trasa prohlídky Lichtenštejnského paláce povede přes reprezentační salonky, zlatý a hnědý sál i další historické prostory s výhledy na Karlův most a siluetu Pražského hradu. Součástí návštěvy je i možnost vstupu do přilehlých prostor směrem k palácové zahradě, která navazuje na park Kampa. Vstup je bezplatný a není nutná předchozí registrace. Čtvrtek bude většinou oblačný, místy s přeháňkami, ojediněle s bouřkami a s teplotami kolem 14 stupňů na západě až po 23 stupně na Moravě.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.